0: zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pal, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték.

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled.

Zahrajeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec a kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti v sobotu, druhý den závodu motocyklu na Masarykově okruhu, ošetřili na 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Teploty na jihu Moravy překračovaly 30. Podobné to bude i v neděli. Zdravotníci proto návštěvníky závodů nejenom je žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Neděle je hlavním dnem závodů. Česko bude mít jedno želízko v ohni. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do mistrovství světa z první řady. 24-letý závodník dojel druhý v kvalifikaci velké ceny. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a myslí si na stupně vítězů. Právě v neděli pak po ukončení velké ceny se v Brně a okolí čeká největší dopravní nápor. Neviditelnost je dědičná. Takzvaní neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to lidé, kteří propadávají ekonomickým a sociálním systémem a balancují na tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
3: Neviditelných je v Česku 1 milion 400 tisíc. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
4: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
3: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
5: Být matka samoživitelka je těžký, je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
3: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už 2 letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat.
6: Letisko v Bratislavě zažívá historicky největší nápor letou. S tím souvisí větší počet incidentů s tákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä větší kredle v ranných a večerných hodinách narúšají letecký koridor. Biologickou ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak pri 30 tisícoch odletov ročne nezabránili k 30 prípadom stretu lietadla s tákmi. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
2: Fotbalisté Slávie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na 2 jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno.

0: ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči správy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali 2 lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými lijáky meteorologové čekají i v neděli. Dopravci se snaží zmírnit vlny veder. Autobusové nebo vlakové společnosti slibují v horku klimatizované vozy. Někteří na palubách počítají se zásobami pitné vody.
2: Schlazení garantuje ve svých vozech třeba Leo Express, který cestujícím při nefunkční klimatizaci slibuje kompletní vrácení jízdného. Žlutý RegioJet se ve vozech snaží držet teploty okolo 23 stupňů. Zároveň chce ale předejít nezdravě velkým rozdílům mezi vnitřním a venkovním klimatem. Přílišná vedra řeší s cestujícími ve žlutých vlacích a autobusech individuálně. České dráhy mají klimatizované především dálkové vlaky a také novější jednotky na regionálních linkách. V případě, že ji slíbí a ve vlaku přesto bude horko, cestující pak můžou dostat nazpátek 70 korun. O kompenzaci můžou lidé poprosit třeba i průvodčího. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Hygienici na Karlovarsku začali kontrolovat přírodní koupaliště. Voda je většinou v pořádku a vhodná ke koupání.
3: Voda je čistá, nebezpečí nehrozí. Koupání hygienici v Karlovarském kraji tak nikde neomezují. Pokud ale budou vysoké teploty pokračovat, synice začnou bujet. Největší riziko je přitom v přehradě Skalka nedaleko Chebu a na velkém rybníku u Varů. Právě tady už teď na některých místech na zelenou vodu natrefíte. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Silná vlna veder se šíří napříč Evropou. Teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Ve Francii se v neděli čeká až 40 stupňů. Země kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Úřady v Paříži rozhodly, že městské parky zůstanou otevřené nepřetržitě. Německo vydalo celostátní varování před horkem a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovskou zónu s obřími obrazovkami v Madridu, takže fanoušci budou muset sledovat zápas mistrovství světa mezi Španělskem a Saúdskou Arábií jinde. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec? A kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité.

0: pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti v sobotu, druhý den závodu motocyklu na Masarykově okruhu, ošetřili na 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Teploty na jihu Moravy překračovaly 30. Podobné to bude i v neděli. Zdravotníci proto návštěvníky závodů nejenom je žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Neděle je hlavním dnem závodů. Česko bude mít jedno želízko v ohni. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do mistrovství světa z první řady. 24-letý závodník dojel druhý v kvalifikaci velké ceny. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a myslí si na stupně vítězů. Právě v neděli pak po ukončení velké ceny se v Brně a okolí čeká největší dopravní nápor. Neviditelnost je dědičná. Takzvaní neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to lidé, kteří propadávají ekonomickým a sociálním systémem a balancují na tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
2: Neviditelných je v Česku 1 milion 400 tisíc. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
3: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
2: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
4: Být matka samoživitelka je těžký, je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
2: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už dvě letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat.
5: Letisko v Bratislavě zažívá historicky největší nápor letou. S tím souvisí větší počet incidentů s ptákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä větší kredle v ranných a večerných hodinách narúšají letecký koridor. Biologickou ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak pri 30 tisícoch odletov ročne nezabránili k 30 prípadom stretu lietadla s ptákmi. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
1: Fotbalisté Slávie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

rázy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.

bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný.

je všechno v pořádku v tom našem okolí, pod teplou peřinou dobře se chrlí, co bolí druhé, nás přece nebolí.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

Potkal jsem jednoho kona diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok. So

0: rána, jel jsem se ňut načíst, učil jí pí na 100 míst. Pak jsme třikrát měli sex, teď jdu na cvikohousku jíst.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Voda z polí uvěznila v Příbrami dva lidi. V Tyrolsku se zranil paraglidista z Česka. Salač v Brně odstartuje z první řady. Zprávy včas nabízí Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Vězně zahradního altánku zachraňovali hasiči v Příbrami. Dva lidi totiž uvěznila voda tekoucí z polí. Hasiči se k ním dostali na člunu a odvezli je do bezpečí. Kvůli bouřce hasiči zasahovali i na dalších místech regionu. Zpočátku výjížděli hlavně k popadaným stromům, později i k čerpání vody. Večer hasičům přibylo zásahu hlavně v Praze východ, především v Říčanech a okolí. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1. Odpolední bouřky zaměstnaly hasiče i v dalších krajích. Vládní změny penzijního spoření můžou ohrozit jeho poskytovatele. Myslí si to lidé z Asociace penzijních společností. Za zásadní problém ve vládní novele vidí plán na zastropování.

0: Pání poplatku na 0,5%.
1: Podle penzijních společností poplatky ve výši 0,5% nepokryjí náklady a povede to k poklesu nabírání klientů a skončit to může i odchodem společností z českého trhu. Předseda představenstva ČSOB penzijní společnosti Aleš Zíp vysvětluje, že z poplatků se kryjí náklady na distribuci, správu portfolia a administraci.
2: Když jsou vaše náklady vyšší než vaše příjmy, tak jste v účetní ztrátě.
1: Asociace penzijních společností proto na problém upozornila ministerstvo financí v rámci připomínkového řízení. Prezident asociace Radek Moc řekl, že poplatkový strop by měl být minimálně o 0,32% vyšší.
3: Teď ta nákladovost je 0,82 a pokud to bude 0,82, tak to pokryje náklady včetně těch nákladů na kapitál. To znamená, nedošlo by k žádným těm negativním jevům, úbytek klientů, odcházení společností z trhu a podobně.
1: Taková situace by pak poškodila i důvěryhodnost investičního prostředí v Česku. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Víc než půlka Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z řidičů, kteří pojedou autem do zahraničí, chce téměř čtvrtina strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo Slovensku. Po autě a karavanu volí třetina lidí dopravu letadlem a 8% vlakem. Cestovat jim chce v létě na dovolenou zejména nejmladší generace. Auto jako dopravní prostředek volí nejčastěji ženy, muži ale častěji plánují celou cestu řídit sami. Přírodní jezera letos čekají velký nápor návštěvníků. Ve Zlínském kraji je výběr hodně pestrý. Kvalita vody bude pod častým dozorem hygieniků.
4: Chceš-li se koupat, zajdi na koupaliště, chceš-li plavat, musíš třeba na jezera. Zlínský kraj je jich utěšeně plný. Otrokovice, Ostrožská Nová Ves, Nový Hrozenkov, ale i zatopený lom v Kůrovicích, slepé rameno Moravy v Napajedlech, případně Luhačovická přehrada či další vodní dílo na Bystřičce. Plavci vítáni, hygienici povinováni, tedy ve dvou týdenních periodách až do konce prázdnin a jejich detailní monitoring s využitím nejnovějších diagnostických metod. Nejen synice číhají. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: V rakouském Tyrolsku se odpoledne zranil 54-letý paraglidista z Česka, informují o tom rakouská média. Neštěstí se stalo nedaleko jedné z lanovek vedoucích z obce Niederau, když se paraglidista chystal na přistání. Z nejasných důvodů ale narazil do svahu v louce a poranil si záda a kotník. Vrtulník ho odvezl do nemocnice. Není vyloučené, že na padáku během letu vznikl technický problém s řídící šňůrou. Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky na okruhu v Brně z první řady. Rád by odměnil domácí fanoušky pódiovým výsledkem. V sobotní kvalifikaci Moto 2 obsadil druhé místo. Na stupně vítězů se Salač může dostat opět po dvou týdnech. Stříbro bral při předchozí Grand Prix v Maďarsku. Závod Moto 2 začíná ve 12.15. A slavíme Den otců, svátek, který připadá na třetí neděli v červnu. Den otců připomíná význam otcovské role v rodině a společnosti a vztah otců k dětem. Den otců vznikl na počátku 20. století ve Spojených státech amerických a slaví se nyní v řadě zemí po celém světě. Kubo, gratulujeme.
5: Děkuju.
0: Jakub Voříšek vysílá.
5: Jsem zvědav, jestli si doma někdo vzpomene. Krásný den přeje Impuls v neděli 21. června. Dnes máme nejdelší den v roce, tak se na ně těšíme. Společně s námi tu budou tým, nebo třeba právě teď Eva Farna. Krásný den.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

0: časné nedělní ráno, je 21. června, posloucháte Radio Impuls. Za chvilku je tady Alex Warren nebo třeba slovenská kapela Tým. Britské ostrovy zachvátila podobně jako kontinentální Evropu vlna tropických veder. A pro leckoho nastal čas vydat se právě teď na rybolov k moři.
1: Možná si stejně jako já občas zanotujete tuhle písničku o zahradě chobotnic z alba Abbey Road od Beatles. Ringo Starr ji prý složil během dovolené na Sardinii. Na mořském dně v okolí se to chobotnicemi totiž jen hemžilo. Teď by pro inspiraci nemusel tak daleko. Rybáři v Cornwallu a v Devonu na jihozápadě země totiž hlásí rekordní úlovky osminohých hlavonožců, kteří v sítích nahrazují tradiční ryby. Klimatologové to připisují změnám počasí a stále silnějšímu východnímu proudění, který žene chobotničky k britským břehům. Rybáři si nestěžují, úlovky chobotnic jsou totiž finančně výhodnější a snazší. Usazují se totiž často v sádkách pro kraby, takže je vlastně stačí sbírat. A vzhledem k tomu, že se tu téměř zatím nevyskytovaly, neplatí žádné kvóty nebo omezení. Snad i proto míří úlovky většinou do Francie, Španělska a Itálie, kde je lov chobotnic naopak přísně regulován. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

Za chvilku na Impulzu zpívá Ilona Čáková, později třeba Tichá dohoda a Marioneta. Prázdniny už klepou na dveře a my máme nápad, kam letos vyrazit. Na Impulzu vás během léta vezmeme na české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kam se běžně nepodíváte a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje Česka jedinečné. Protože za krásnými zážitky nemusíte cestovat přes půl světa. Tak vysílejte s námi, zažijte české prázdniny na Rádio Impuls.

0: Dobré nedělní ráno, tady Impuls, hlásíme se vám 3 minuty po 6:30. Jak je u vás, ptáme se, a vy odpovídáte na WhatsAppu 605 222 007. Krásné nedělní ráno z Beskyd, z Frýlantu nad Ostravicí, noční déšť osvěžil vzduch a je polojasno a 20 stupňů na teploměru. Děkujeme, Jano. Impuls zdraví, a hlavně mě zdraví Roman z Jevíčka, hlásí 17 stupňů jasnou oblohu, po ránu máme příjemný chládek. Lázně Bohdaneč 18 stupňů mlha, napsal autobusák Radek. Dnes bude v Česku převážně jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách ještě s mlhami. Odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky, a ty mohou být i silné. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 28 a v 1000 metrech na horách 25 stupňů.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online

0: Za 4 minuty už bude 6:45, posloucháte nedělní ranní impuls, uslyšíte Jiřího Schellingera a Šípkovou Růženku. Ve 4:43 nastal letní slunovrat a začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. Dnes je Den otců, je to i naše celovíkendové téma, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Dnešek si připomínáme také jako Evropský svátek hudby. Závěrečným dnem pokračuje na letišti v pražských Letňanech festival Metronom Prague. Vyvrcholením dnes večer bude koncert britského hudebníka Stinga. V Brně pokračuje závod mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP, velká cena České republiky. Na stadionu v pražském Edenu slavnostně zahájí 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Při této příležitosti bude petřínská rozhledna svítit v barvách Prahy. Zlatý vršek, červený prstenec uprostřed a zlatý spodek. V Praze u stanice metra Pražského povstání a dál na Kavčích horách se odpoledne koná demonstrace na podporu veřejnoprávních médií. A jdeme ke sportu. Pokračuje fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. V 6 hodin našeho času začal zápas mezi Tuniskem a Japonskem. Večer se pak utkají Španělsko se Saudskou Arábií a Belgie s Íránem.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Možné dopravní komplikace očekávejte v okolí Masarykova okruhu v Brně. Pokračuje velká cena, dnes je hlavní den motoristických závodů. Zatěžkávací zkouškou bývá večerní odjezd fanoušků po skončení závodu. Kolony se můžou tvořit u Masarykova okruhu, a to v Brně Žebětíně, u Kývalky a také u Ostrovačic. To je doprava 007 ve 7:15 ráno. Krásnou neděli přejeme. Kdybyste chtěli, můžete se zapojit, budeme jenom rádi. 605 222 007 nebo naše impulzácká aplikace.

0: Za minutu odbije 7. Iva Horáková už má téměř připravené zprávy. My ještě předtím pojďme na počasí. Dnes bude v Česku jasno až polojasno, ráno ještě v Čechách s mlhami. Odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné s přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 30 až 35, na severovýchodě kolem 28 a v 1000 metrech na horách kolem 25 stupňů Celsia.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
2: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když den patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Bouřky lámaly stromy, při požáru v Londýně zemřeli 3 lidé. Nosková a Bousková si zahrají o titul. Je 7 hodin, hezkou neděli přeje Iva Horáková.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Odpolední bouřky lámaly stromy a zatopily sklepy. Hasiči napříč republikou měli stovky výjezdů. V kempu na Trutnovsku padající větve zranili muže a ženu. V Příbrami hasiči zachraňovali 2 lidi, které voda uvěznila v zahradním altánu. Spadlý strom také zastavil provoz vlaku mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Taky dneska budou tropy. Naměříme až 35 a odpoledne přijdou bouřky. Vlny veder ohrožují i astmatiky. Horko totiž dráždí dýchací cesty. Roste tak riziko zhoršení zdravotního stavu. Tereza Fenclová-Mašková z klimatické koalice Rádio Impuls říká, že na klimatickou změnu doplácejí i alergici.
5: Vzhledem ke klimatické změně se prodlužuje pilová sezóna, což je něco, co velká část nás, kdo jsme alergici, tak pociťujeme, že ta alergická sezóna se prodlužuje a také množství toho pilu se zvyšuje. Ty alergické projevy jsou silnější, letos jsme si to mohli všimnout, například když kvetly břízy, tak to bylo poměrně hodně vydatné.
3: Dlouhodobě vysoké teploty nejvíc ohrožují hlavně malé děti, těhotné ženy, seniory a chronicky nemocné. Data potvrzují, že počet horkých dnů v posledních letech roste. Extrémní teploty se objevují hlavně v rozpálených centrech měst. Oproti zelenějšímu venkovu tam může být teplota až o 8 stupňů vyšší. Je tu nejdelší den v roce. Na severní polokouli totiž začíná astronomické léto. Od zítřka už se dny budou zkracovat až do zimního slunovratu. Meteorologické léto začalo už na počátku června, teploty

0: posledních dnech stoupají i vysoko nad tropických 30 stupňů. V Praze vystoupí legendární Sting. Do Česka se vrací na dnes vrcholící festival Metronom Prague, který se letos koná na letišti v pražských Letňanech. Britský zpěvák dorazí i se svou ikonickou baskytarou.
1: Oni v několika rozhovorech mluvili jako o milence. Čím déle s ní je, tím víc jí prý rozumí. Stingova ikonická baskytara je jen o 6 let mladší než on a pamatuje tak i jeho začátky s kapelou Police. Za touhle písní Every Breath You Take stojí Sting jako skladatel i jako baskytarista. Kvůli neschodám uvnitř kapely Police se ale vydal na solovou dráhu a tak vznikly ikonické písně jako Shape of My Heart, That's not the shape of my heart. Nebo Fields of Gold. So she took her love for to gaze awhile upon the fields of Bali. Občas se Sting na svých koncertech vrací ke kořenům z Police, ale hrává i své největší hity. O tom, jak bude vypadat jeho dnešní vystoupení na festivalu Metronom, se můžete na vlastní oči a uši přesvědčit v pražských Letňanech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: V Londýně zabíjel požár. 3 lidé přišli večer o život ve čtvrti White City v západní části britské metropole. Plameny zachvátily přízemní pavilon. Více než polovinu stavby požár poničil. 2 lidé zemřeli na místě, 3. záchranáři odvezli do nemocnice, ale podlehl svým zraněním. Na místě zasahovalo více než 100 hasičů. Proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou dnes na okruhu WTA čekají zápasy o titul. Nosková ve finále v Berlíně nastoupí proti Jessice Pegualové. Bousková v Nottinghamu vyzve jinou Američanku Emu Navarovou. Nosková má s předloňskou šampionkou Pegualovou, která v semifinále vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska, bilanci 2-1. Nastoupí k 7. finále a bude usilovat o 2. titul. Bousková v semifinále v Nottinghamu porazila bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a postoupila do jubilejního 10. finále v kariéře. V něm bude usilovat o 2. letošní titul a celkově o 4. Zprávy končí 4 minuty po 7. hodině a vysílá Kuba Voříšek.
2: Přeji pohodovou neděli. O tom, že svět je jenom hodinový hotel, za chvilku na Impulzu zpívá Mňaga a Ždorb. Právě teď startujeme s Kabáty.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Takhle my si hrajeme na Impulzu. V neděli 21. června. 3 minuty před 7:45. Dobrý den. Za chvilku tady bude třeba Mňága až Djorb, hodinový hotel, ale teď pár informací, možná i o vašich dnešních plánech. V obci Ležáky na Chrudimsku se koná pietní akt k 84. výročí vyhlazení osady nacisty. Krásná Lípa na Děčínsku dnes slavnostně odhalí mluvící houpačku. Ta bude sdílet příběhy dětí z místního dětského domova. Friedland na Liberecku pořádá k dnešnímu dni otců rodinný festival s názvem Táta Fest. V Ostravě dnes končí třídenní slavnosti jihu. Akce nabízí program pro celou rodinu, včetně různých hudebních vystoupení a atrakcí. Zámecké slavnosti připomenou 10 let od znovu otevření zámku Sviany na Liberecku. Akce láká třeba na rytířské souboje, pohádky nebo řemeslný jarmark. A v zoologické zahradě Dvorec u Borovan na Českobudějovicku proběhne slavnostní křest pakoně žíhaného. Během křtu se lidé poprvé dozvědí jeho jméno.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Dobré ráno, tady Radio Impuls. Za chvilku už bude 7:30. Ve hře Halotar Impulzovi jsme rozdávali radost i v tomto týdnu. O výhry nebyla nouze. Třeba v úterý byla u telefonu připravená posluchačka Simča, bez váhání řekla správné heslo, na výherním kole si vytočila krásných 20 000 korun.
1: Halotar Impulzovi.
2: To víte, že jo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1. A už to točíme, jo? Jedu si mi.
3: Ježiši,
2: já budu taky,
3: chci,
2: že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 000 máte.
3: Super.
2: Jo,
3: super.
2: Je to skvělý.
0: Hra Halotar Impulzovi pokračuje i v příštím týdnu, tak pokud ještě nejste zaregistrovaní, všechno najdete na impuls.cz anebo se přihlašte prostřednictvím prémiové SMSky na číslo 906 11 09. Držíme palce, třeba příště budeme volat právě vám.

Za 3 minuty už bude 7:30, tady Radio Impuls a jeho nedělní vysílání s datem 21. června. Pardubice nám hlásí plus 20 stupňů a skoro jasno a taky ještě mlhu. Hezký den, Stando, děkujeme. Posluchač Šemík z obce Kuklík, jasno a 20 stupňů. A Radio Impuls zdraví taky gladiátor Dan z Horního Slavkova. Dnes je u nás opět skoro jasná obloha a teplota 21 stupeň. Dnes bude v Česku jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách ještě s mlhami. Odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách přibývání oblačnosti, místy přehánky anebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 28, v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia. Za chvilku je tady třeba Ricky Martin, taky rozhovor s naším dnešním hostem, ale právě teď Xindl X Puberťák. Krásný den.

0: Už je 6 minut po půl osmé, za chvilku jsou tady katapulti někdy příště, protože nastává čas impulzovit z krabičky. Ale právě teď mám na lince našeho dnešního velmi milého hosta, zpěvačku Magdu Malou. Dobré ráno, Magdo.
1: Krásný den vám všem.
0: Jaké jsou vaše dnešní plány?
1: Tak dneska je neděle, no je krásně, já jsem včera jsem zpívala, tudíž dneska, prostě mám volno, takže já vlastně nevím, já se probudím, je hezky, uvidím, co budu dělat. Zřejmě půjdu k vodě, protože se často procházím v Bráníku kolem Vltavy, takže možná tam, jak to mám naplánovaný v podstatě.
0: No dobře, ne, že bychom neměli o čem mluvit, ale pojďme chvíli mluvit o počasí. V posledních dnech je poměrně horko. Vypadá to, že bude i dnes. Máte to ráda, nebo si raději někam, jak se říká, zalezete?
1: Já spíš jsem taková, dřív jsem to měla ráda a teďko vlastně v tom věku, kdy už jsem takovým krásně zdravým věku, tak už jako to sluníčko, jako mám ráda, ale ne moc, spíš zalejzám, přesně jak říkáte, no. Najít stín a tak, no. Kolem té vody je to úplně ideální.
0: Tak už pojďme k vašim vystoupením. Pozvete nás na nějaká vystoupení?
1: Ono to je různý. Já mám různý ty koncerty po republice, takže vlastně teď konkrétně nevím, ale na který koncert se teda Aleši opravdu těším, tak bude 7.12. V divadle u hasičů s Petrou Janu a Haničkou Křížkovou a sborem, dětským sborem Prážata. A to bude moc krásný koncert, na to se těším.
0: Vy jste s Hankou Křížkovou hrála v původním uvedení muzikálu Drákula. Vzpomínáte na to?
1: Hrozně ráda to vzpomínám, protože vůbec to původní obsazení a vůbec to poprvé, co to bylo, to se nedá ničím nahradit, prostě dle mýho názoru. Muzika je krásná stále a bude pořád, protože melodie se nesou a to je prostě něco úžasného. To víme všichni. Ale já to vidím trošku i z pozice toho hraní. Já jsem to hrála 5 let v Paláci kultury, 3 roky a pak ještě na Slovensku. Jsme to hráli celý ten tým. To ve mě zanechalo vlastně velkou stopu. A mám na to krásný vzpomínky, to bylo prostě, to bylo něco.
0: A můžeme vás i v současné době vidět v nějakém muzikálu?
1: Já jsem začínala vlastně u Michala Davida, a to nebyl muzikál, že jo, samozřejmě u Helenky Vondráčkový, pak jsem byla 30 let v muzikále, z těch jsem odešla z důvodu toho, protože se mě strašně stýskalo, že nemůžu mezi lidi. Takže já vlastně vždycky, když vím, že někde vystoupí Magda Malá, tak jsou všichni pozoru, protože všichni zpívají a všichni tančí. A ať je to divadlo, ať je to cokoliv, venku, prostě slavnost, vánoční konce, tak vždycky zpívají. Takže já jsem vlastně odešla a vrátila jsem se k tomu původnímu, jak jsem začínala, že vlastně zpívám už mimo muzikál.
0: Tak ať se vám dál moc daří, krásné léto přejeme, hezká hudební vystoupení. Na Impulzu naslyšenou, my si teď ještě pustíme jednu vaši písničku. Magda Malá a Anděl.
1: A já bych chtěla popřát všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta a buďte všichni opatrní, mějme se rádi a ať je nám na tom světě krásně. Opatrujte se, mějte se hezky.
0: Krásnou neděli.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme v Brně v okolí Masarykova okruhu. Pokračuje tady velká cena motoristických závodů. Fanoušci se už sjíždějí, doprava houstne mezi Brnem Žebětínem a Ostrovačicemi. Doprava místy zpomaluje také v okolí Kývalky. Kdybyste také měli nějaké informace pro Impuls a pro ostatní motoristy, tak neváhejte a volejte na 605 222 007, případně přispějte k 007 přes hlasovku, kterou zašlete do naší aplikace.

0: Za minutu a pár vteřin už bude 8 hodin, Iva Horáková přinese další zprávy. Vy nám píšete na WhatsApp 605 222 007, jak je u vás. Dobré ráno z Horní Plané, máme 18 a jasno, krásnou neděli přeje Dana. Zdar impulzáci, u nás je 22 stupňů, napsal Elda z Ivančic. A krásné nedělní ráno z Petřvaldu, 25 stupňů slunečno a v noci trošku zapršelo, paráda. Pohodovou neděli přeje Ilča. Dnes bude v Česku jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 30 až 35, na severovýchodě kolem 28, v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je?
2: Gól! Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Bouřky poslali hasiče 700krát do terénu. Řecko hlásí první letošní větší požár. Fotbalový šampionát už je bez stávky. Je 8 hodin, klidné ráno přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Hasiči měli perný závěr včerejška. Kvůli bouřkám vyjížděli více než 700krát, nejvíc ve Středočeském kraji. Nejčastěji odklízeli popadané stromy na silnicích a odčerpávali vodu. V Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. V Příbrami zasahovali taky v ulici Bratří Čapku, kde voda natekla do školy a bylo potřeba je odčerpat. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1. V Královéhradeckém kraji hasiči výjížděli k případu v Červeném kostelci na Náchovsku, kde se vyvalila na silnici víka od kanálu a voda zatopila komunikaci. Na Vysočině zasahovali například v Pelhřimově, kde zaplavila voda při silném dešti podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo v něm osobní auto. Na Pelhřimovsku likvidovali také spadlé stromy například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici. Taky dneska odpoledne se v souvislosti s vysokými teplotami můžou vyskytovat bouřky doprovázené přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. Před odjezdem na dovolenou by mělo platit dvakrát měř, jednou řeš. Své domy a byty bychom měli opouštět až potom, co vypneme a zkontrolujeme všechny elektrospotřebiče. Zavřít bychom měli taky okna. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš přidává i další tipy, jak se během volna můžeme vyhnout zbytečným problémům.
4: Odstraňte z balkónu, teras a zahrad volně uložené předměty, například květináče, zahradní nábytek nebo další vybavení, které by mohl silný vítr převrátit nebo odnést. Pokud je to možné, uzavřete hlavní přívod vody a minimalizujte tak riziko vytopení při případné poruše.
3: Hasičské statistiky dlouhodobě ukazují, že za požáry bývají často technické závady na elektroinstalaci. Právě naše delší dovolená a nepřítomnost v domě zvyšuje

0: riziko takových škod. Na západě Čech odstartovala prázdninová štafeta. V oblíbené soutěži pro školáky a mládež do 18 let se k Plzeňskému kraji poprvé připojuje Karlovarsko. Letos je v nabídce více než 80 turistických cílů.
1: Letos se koná už 23. ročník prázdninové štafety velkého letního putování po turistických cílech v Plzeňském a nově i Karlovarském kraji. Stačí se zaregistrovat a z 80 míst, mezi nimi jsou památky, hrady, přírodní zajímavosti, naučné stezky nebo rozhledny, jich navštívit 15 a vyfotit se nebo načíst QR kód. Pak bude soutěžící zařazen do slosování o ceny. Kdo bude mít do konce srpna na kontě nejvíc cílů, stane se patronem zvířete v plzeňské zoo. Klára Fajstová, Radio Impuls, Západní Čechy.
0: J.D. Vance ráno přiletěl do Švýcarska. Americký viceprezident tady chce pomoci formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války Spojených států proti Íránu. Memorandum o porozumění, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Trump a íránský prezident Pezeškajn, otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Do Řecka se vracejí letní požáry. První velký lesní požár v Řecku v letošním roce hlásí ostrov Euboja. Úřady nařídily evakuaci dvou osad. Podle médií je v akci 120 hasičů, 35 hasičských vozů, 7 vrtulníků a 8 letadel. V regionu fouká silný vítr, který plameny žene a šíří. Podle internetové platformy ostrova se plameny přibližují k domům. Euboja je druhý největší ostrov v Řecku po Krétě a šestý největší ve Středozemním moři. Fotbalové mistrovství světa už je bez stávky. Skupina mexických učitelů, kteří stávkovali kvůli nízkým platům a důchodům, totiž večer po 20 dnech protest ukončila. Předtím se pokusili narušit i akce spojené s fotbalovým šampionátem. Policie protestujícím bránila v tom, aby se dostali do blízkosti azteckého stadionu, kde se konají zápasy fotbalového šampionátu, včetně úvodního utkání mistrovství, ve kterém se 11. června střetly týmy Mexika a Jihoafrické republiky. 8 hodin 4,5 minuty a vysílá Kuba Voříšek.
2: Krásné a pohodové nedělní ráno, je 21. června a začíná nám nejdelší den v roce, tak si ho společně pojďme užít, třeba i s Mekým Žbirkou nebo právě teď kapelou Kryštof.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Za chvíli na Impulzu zaspívá Miroš Birka o Katce a ozve se třeba taky Dua Lipa. Každý týden vám představujeme...
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: No dobře, každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne, tedy konkrétně, jak bylo správně řečeno, náš zuřivý reportér. Tady náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Naši hrdinové všedního dne jsou lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Záchranáři, hasiči, řidiči autobusů, kuchařky, školníci nebo lidé na linkách důvěry, jako právě teď.
2: Hrdina všedního dne je pro dnešek žena. Konkrétně vede pražskou linku důvěry a jmenuje se Jitka Griga Medřická. Linka důvěry tady je pro každého, kdo se dostal pro něj do špatně řešitelné situace a potřebuje to s někým probrat a v té chvíli se nemá na koho obrátit. Takže Jitko, s čím nejvíce se lidé na linku obracejí?
3: Tak ta problematika je opravdu jako velmi pestrá od pocitu osamělosti přes závislosti, přes problémy ve vztazích, až po vysloveně velmi krizové situace, jako jsou oběti trestných činů, jako je sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, nějaké závažné duševní onemocnění a podobně.
2: A teď, po všech těch příbězích, které za celý den ten krizový intervent vyslechne, má na konci směny položit telefon a jít v klidu domů. Takže jak se to dělá?
3: Krizový intervent má nějakou strategii, aby domů chodil takzvaně s čistou hlavou, aby si nenosil práci domů, protože to v tomhle odvětví úplně nelze, takže máme tady nějaké možnosti využití debriefingu, sdílení s kolegy, supervizí, intervizí, plus k tomu pochopitelně každý z nás má i nějaké psychohygienické, řekněme, strategie, jak to dostat z hlavy, jak to pustit ven.
2: Takže ještě jednou, všem pracovníkům na lince důvěry, kterou provozuje Centrum sociálních služeb Praha, ale i všem ostatním po celé České republice, děkujeme za vaši obětavou práci. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš zuřivý reportér Aleš podívá na hrdiny u záchranné služby. S Impulzovými vstáváme už v 5 ráno.
4: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

8 hodin 23 minuty posloucháte nedělní ráno Rádia Impuls. Říjen je sice ještě daleko, ale na jednu z největších hudebních událostí roku se můžete těšit už teď. Ano, ono to uteče, nemyslete si, jubilejní 10. český Mejdan s Impulsem vypukne 17. října, a to v pražské O2 aréně. Tam se na jednom pódiu potkají Miraj, Olympic, MiG-21, Lucie Vondráčková. Speciálním hostem bude Richard Krajčo. Vstupenky najdete už teď v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Jestli chcete být u toho úplně zadarmo, poslouchejte celý příští týden odpolední vysílání Petra a Renaty. Lístky na český Mejdan s Impulsem totiž budou rozdávat přímo ve vysílání. Nemáte zač. Zbytek, tedy poslouchat a soutěžit, už musíte sami. A Renata s Petrem vysílají každý všední den od 3 do 6 odpoledne na rádiu Impuls.

0: Radio Impuls, neděle 21. června, 8:59. Za chvilku kapela Elán, Znova sama dotkni, ale právě teď dnešní počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách, přibývání oblačnosti, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm a s nárazy větru. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě o něco málo chladněji, maximálně 28, v 1000 metrech na horách 25 stupňů.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online

0: Dobré ráno, přeje Radio Impuls. Za 5 minut 8:45 zaspívá Václav Neckář svoje Šalalalalí. Je to písnička z Impulzovic krabičky. Je tady letní slunovrat a začíná astronomické léto. Čeká nás nejdelší den v roce. Je taky Den otců. Je to i naše celovíkendové téma, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Dnešek si připomínáme také jako Evropský svátek hudby. Závěrečným dnem pokračuje na letišti v pražských Letňanech festival Metronom Prague. Vyvrcholením dnes večer bude koncert britského hudebníka Stinga. V Brně pokračuje závod mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP. Na stadionu v pražském Edenu slavnostně zahájí 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Při této příležitosti bude petřínská rozhledna svítit v barvách Prahy, zlatý vršek, červený prstenec uprostřed a zlatý spodek. V Praze u stanice metra Pražského povstání a dál na Kavčích horách se odpoledne koná demonstrace na podporu veřejnoprávních médií. A ještě na skok ke sportu pokračuje fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. V 6 hodin našeho času zápas mezi Tuniskem a Japonskem, večer se pak utkají Španělsko se Saúdskou Arábií a Belgie s Íránem.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Po Václavu Neckářovi zaspívají na Impulzu ještě do 9. hodiny Alexandra Berg nebo Petr Kotwald a ještě před 9. kapela Genesis. Ale my teď jdeme na dopravu 007, máme nehodu dvou aut, ta zaměstnává záchranáře na Rychnovsku na silnici 36. Nejenom tam se podíváme za minutu.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít bodlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou aut zaměstnává záchranáře na Rychnovsku, konkrétně na silnici číslo 36. Je to úsek Borohrádek Čestice. Srazila se tedy dvě osobní auta. Provoz housne v Brně v okolí Masarykova okruhu. Jede se tady velká cena silničních motocyklů. Tvoří se kolony mezi Brnem, Žebětínem a Ostrovačicemi. Doprava vázne také v okolí Kývalky. Pokud jste na místě u Masarykova okruhu, můžete se nám ozvat a informovat ostatní řidiče. Ozvat se nám můžete jednak přes linku 605 222 007, případně hlasovkou, kterou zašlete prostřednictvím naší impulzácké aplikace, poznáte ji snadno, má 4 Ačka, je žlutá, najdete ji v Google Play anebo App Store. Děkujeme, krásnou neděli, Impuls!

0: Minuta zbývá do 9. hodiny raní, nebo chcete-li dopolední, Iva Horáková je už ve studiu s dalšími zprávami. Ještě předtím, než ji pustíme ke slovu, pojďme si něco říci k dnešnímu počasí, bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách přibývání oblačnosti a objeví se přehánky nebo i bouřky, které mohou být silné a mohou být doprovázené přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě o něco málo chladněji, kolem 28 a v 1000 metrech na horách 25.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec? A kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Taky dneska vyhlížíme teplotní rekordy. Trump slibuje hormuzský průliv zdarma. Světový šampionát odehrál historický tisící fotbal. 9:00. Zprávy nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Taky dneska padnou teplotní rekordy. Odpolední teploty budou totiž tropické a vyšplhají až k 35. Nejtepleji bude na jižní Moravě a v Polabí. Včera padly teplotní rekordy na 59 stanicích ze 171, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji, a to 630 stupňů, bylo včera ve Šternberku na Olomoucku. Tam ale teplotu měří teprve 4 roky. Odpolední a večerní bouřky spláchly i Královéhradecký kraj. Hasiče zaměstnali především na Náchodsku a Královéhradecku. Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané větve a stromy ze silnic a čerpali vodu ze zatopených míst. Například v Červeném Kostelci na Náchodsku voda vyrazila kryty kanálů a zaplavila silnici. Hasiči kryty vrátili zpět. Vítr tam také strhl plechovou střechu. Bouřky hrozí v kraji i dnes. Vládní změny penzijního spoření můžou ohrozit jeho poskytovatele. Myslí si to lidé z Asociace penzijních společností. Za zásadní problém ve vládní novele vidí plán na zastropování poplatků na 0,5%.
4: Podle penzijních společností poplatky ve výši 0,5% nepokryjí náklady a povede to k poklesu nabírání klientů a skončit to může i odchodem společností z českého trhu. Předseda představenstva ČSOB penzijní společnosti Aleš Zíp vysvětluje, že z poplatků se kryjí náklady na distribuci, správu portfolia a administraci.
5: Když jsou vaše náklady vyšší než vaše příjmy, tak jste v účetní ztrátě.
4: Asociace penzijních společností proto na problém upozornila ministerstvo financí v rámci připomínkového řízení. Prezident asociace Radek Moc řekl, že poplatkový strop by měl být minimálně o 0,32% vyšší.
6: Teď ta nákladovost je 0,82 a pokud to bude 0,82, tak to pokryje náklady včetně těch nákladů na kapitál. To znamená, nedošlo by k žádným těm negativním jevům, úbytek klientů, odcházení společností z trhu a podobně.
4: Taková situace by pak poškodila i důvěryhodnost investičního prostředí v Česku. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: Karlovy Vary mají nový režim pro přidělování bytů v městských domech. Přednost dostanou potřebné profese. Jde o zdravotníky, učitele, policisty a hasiče. Dále budou zvýhodněni mladší nájemníci anebo sociální případy.
7: Město na nová pravidla sází a věří, že pomohou alespoň částečně nastartovat trh. Byty magistrát doposud přiděloval hlavně obálkovou metodou. Kdo slíbil větší nájem a splnil podmínky, bydlel. Nová pravidla jsou potřeba, protože Vary přestavují několik domů bývalých ubytoven. První nové byty budou k mání už v druhé polovině roku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Plavba hormuzským průlivem zůstane zdarma. Na své síti True Social to v noci na dnešek napsal prezident

0: Spojených států Donald Trump. Irán naopak tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím. Hormuz je klíčový pro dopravu ropy a plynu ze zemí Perského zálivu. V historii světových šampionátů ve fotbale se odehrál tisící zápas. V něm podlehli fotbalisté Tuniska 0-4 Japonsku a po dvou porážkách přišli o šanci na postup. Zprávy končí 3,5 minuty po 9. hodině. I k 10. nás bere Kuba Voříšek.
1: Velmi rád. Krásné dopoledne i ode mě. Čekají nás taky Bon Jovi, Miley Cyrus, Kristýna, která bude pri oltáři, ale právě teď začneme česky s kapelou Činasky a Klárou, oblíbenou písní Honzy Daňka.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Krásné a pohodové dopoledne přeje Radio Impuls od mikrofonu. Jakub Voříšek, za chvilku Šalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris a později třeba Miley Cyrus. A teď k dnešním událostem, které se odehrávají v Česku. V obci Ležáky na Chrudimsku se koná pietní akt k 84. výročí vyhlazení osady nacisty. Krásná lípa na Děčínsku dnes slavnostně odhalí mluvící houpačku. Ta bude sdílet příběhy dětí z místního dětského domova. Freeland na Liberecku pořádá k dnešnímu dni otců rodinný festival Táta Fest. V Ostravě dnes končí třídenní slavnosti jihu. Akce nabízí program pro celou rodinu, včetně různých hudebních vystoupení a atrakcí. Zámecké slavnosti připomenou 10 let od znovu otevření zámku Sviany na Liberecku. Akce láká třeba na rytířské souboje, pohádky nebo řemeslný jarmark. V zoologické zahradě Dvorec u Borovan na Českobudějovicku proběhne slavnostní křest pakoně žíhaného. Během křtu se lidé poprvé dozvědí jeho jméno.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Takže halo, tady Impulzovi jsme rozdávali radost i v tomto týdnu. Pracovní týden zakončil v opravdu velkém stylu Honza. Na výherním kole se vytočil trojnásobek.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Víte, že jo, ahoj.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, celý den. Honziko, a víte, že máte 10 000?
1: No vím.
2: Chcete to zvícenásobit?
1: Zkusíme to.
3: Už se to točí, už se to roztáčí.
2: Já jsem to roztočil, jo. Trojnásobek je tam.
1: No vidíte, to je paráda.
3: Jo.
2: Je tam, ale je to těsně vedle smolíku normálně.
3: Ale je tam trojnásobek.
2: Ale je tam trojnásobek.
0: Dopadlo to. Hra Halo tady Impulzovi navíc pokračuje i příští týden, tak pokud ještě nejste zaregistrovaní, všechno najdete na webu impuls.cz anebo se přihlaste prostřednictvím prémiové SMSky na číslo 906 1109 nebo přes naši aplikaci. Držíme palce, třeba příště, to znamená třeba zítra ráno mezi 5. a 9. budeme volat právě vám. Za chvilku Bon Jovi, teď Kristýna a Pri oltáry. Krásné dopoledne přeje Impuls.
4: Raz keď budeš stát s inou pri oltáry.

0: Radio Impuls vás zdraví přesně v 9:30 v neděli 21. června, tedy v nejdelší den v roce. Užíváme si ho společně za chvíli třeba s kapelou Jelen nebo s Robbie Williamsem a později taky s naším dnešním hostem. Dnes bude v Česku jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách, přibývání oblačnosti a potom taky přehánky nebo bouřky, které mohou být i doprovázeny přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 30 až 35, na severovýchodě kolem 28 a v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.

0: Radio Impuls vás zdraví 8 minut po půl desáté a mám na drátě milého hosta, zpěvačku Magdu Malou. Dobré ráno.
1: Krásný den vám všem.
0: Jaké jsou vaše dnešní plány?
1: Tak dneska neděle, no je krásně, já jsem včera jsem zpívala, tudíž dneska, prostě mám volno, takže já vlastně nevím, já se probudím, je hezky, uvidím, co budu dělat. Zřejmě půjdu k vodě, protože se často procházím v Bráníku kolem Vltavy, takže možná tam, jak to mám naplánovaný v podstatě.
0: V posledních dnech je poměrně horké počasí a vypadá to, že bude i dnes. Máte to ráda nebo se raději někam schováte?
1: Já spíš jsem taková, dřív jsem to měla ráda. A teďko vlastně v tom věku, kdy už jsem takovým krásně zdravým věku, tak už jako to sluníčko, jako mám ráda, ale ne moc, spíš zalejzám, přesně jak říkáte, no. Najít stín a tak, no. Kolem té vody je to úplně ideální.
0: Pozvěte nás na nějaká vaše letní vystoupení, prosím.
1: Ono to je různý. Já mám různý ty koncerty po republice, takže vlastně teď konkrétně nevím, ale na který koncert se teda Aleši opravdu těším, tak bude 7.12., v divadle u hasičů s Petrou Janou a Haničkou Křížkovou a sborem, dětským sborem Prážata. Aha. A to bude moc krásný koncert, na to se těším.
0: Když zmiňujete Hanku Křížkovou, s tou jste hrála v původním uvedení muzikálu Drákula, jak na to vzpomínáte?
1: Hrozně ráda to vzpomínám, protože vůbec to původní obsazení a vůbec to poprvé, co to bylo, to se nedá něčím nahradit, prostě dle mýho názoru. Muzika je krásná stále a bude pořád, protože melodie se nesou a to je prostě něco úžasného. To víme všichni. Ale já to vidím trošku i z pozice toho hraní. Já jsem to hrála 5 let v Paláci kultury, 3 roky a pak ještě na Slovensku. Jsme to hráli celý ten tým. To ve mně zanechalo vlastně velkou stopu. A mám na to krásný vzpomín. To bylo něco.
0: A můžeme vás i teď vídat v nějakém muzikálu?
1: Já jsem začínala vlastně u Michala Davida, a to nebyl muzikál, že jo, samozřejmě u Helenky Vondráčkový, pak jsem byla 30 let v muzikále, z těch jsem odešla z důvodu toho, protože se mi strašně stýskalo, že nemůžu mezi lidi. Takže já vlastně vždycky, když vím, že někde vystoupí Magda Malá, tak jsou všichni v pozoru, protože všichni zpívají a všichni tančí. A ať je to divadlo, ať je to cokoliv venku, prostě slavnost, vánoční koncert, tak vždycky zpívají. Takže já jsem vlastně odešla a vrátila jsem se k tomu původnímu. Jak jsem začínala, že vlastně zpívám už mimo muzikál.
0: Tak ať vám dále všichni zpívají a tančí, přejeme krásné léto, hezká vystoupení. Na Impulzu zase někdy naslyšenou a my si teď pustíme jednu vaši písničku. Takže Magda Malá a Anděl.
1: A já bych chtěla popřát všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta a buďte všichni opatrní, mějme se rádi a ať je nám na tom světě krásně. Opatrujte se, mějte se hezky.
0: Krásnou neděli.

0: umějí vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda zaměstnává hasiče na Rychnovsku. Na trase mezi Holicemi a Kostelcem nad Orlicí na silnici 36 bourali dva osobáky, konkrétně u Borohrádku. Další havárku sledujeme na Příbramsku na silnici 102 mezi Kamíkem nad Vltavou a Řadovy. Došlo tam ke střetu motorkáře s cyklistou. Silný provoz sledujeme v Brně v okolí Masarykova okruhu. Jede se tady velká cena. Kolony se tvoří mezi Ostrovaticemi a Brnem Žebětínem. Doprava drhne také v okolí Kývalky. Kdybyste také měli nějaké dopravní informace, tak prosím 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace. Na Impulzu se loučí Jakub Voříšek a přebírá to tady Zdeněk Sekanina.

0: Radio Impuls, vysíláte s námi členové meteo týmu, jako je třeba Ivona František v Blansku, naměřili 28 stupňů Celsia. Máme tady také hlášení.
1: Ahoj, Lída, Černoc u Velvar. 30 stupňů, krásně azuro, nádherný den. Mějte se moc hezky, papa.
0: Papa a moc. Děkujeme, pište i vy ostatní, anebo nahrávejte vzkazy do žluté apky. Jinak dnes jasno až polojasno, v Čechách místy lokální mlhy. Odpoledne a večer čekáme od západu, hlavně v Čechách, postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, a to i silné teploty 30 až 35 stupňů Celsia.
2: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Mobily ve školách stát zakáže od září příštího roku. Vedro přitěžuje astmatikům. Ukrajinský útok na Krym zabil 4 lidi. Zprávy v 10 dopisuje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Zákaz mobilů ve školách začne platit od září příštího roku. Počítá s tím poslanecký návrh, který premiér Andrej Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou. Babiš to dopoledne řekl ve videu na svých sociálních sítích. Už minulý týden premiér uvedl, že poslanecký návrh by měl přinést zákaz používání telefonu ve školách. Nyní můžou používání během výuky regulovat školní řád i jednotlivých škol. Nová pravidla se budou podle Babiše týkat mateřských škol, přípravných tříd, základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a odpovídajícím ročníkům konzervatoří, takže hlavně žáků dokonce povinné školní docházky. Mobily budou zakázané nejen během výuky, ale taky o přestávkách. Vlny veder ohrožují i astmatiky. Horko totiž dráždí dýchací cesty. Roste tak riziko zhoršení jejich zdravotního stavu. Tereza Fenclová-Mašková z klimatické koalice Radio Impuls říká, že na klimatickou změnu doplácejí i alergici.
6: Vzhledem ke klimatické změně se prodlužuje pilová sezóna, což je něco, co velká část nás, kdo jsme alergici, tak pociťujeme, že ta alergická sezóna se prodlužuje a také množství toho pilu se zvyšuje. Ty alergické projevy jsou silnější, letos jsme si to mohli všimnout, například když kvetly břízy, tak to bylo poměrně hodně vydatné.
5: Dlouhodobě vysoké teploty nejvíc ohrožují hlavně malé děti, těhotné ženy, seniory a chronicky nemocné. Data potvrzují, že počet horkých dnů v posledních letech roste. Extrémní teploty se objevují hlavně v rozpálených centrech měst. Oproti zelenějšímu venkovu tam může být teplota až o 8 stupňů vyšší. Víc než půlka Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z řidičů, kteří pojedou autem do zahraničí, chce téměř čtvrtina strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku. Po autě a karavanu volí třetina lidí dopravu letadlem a 8% vlakem. Cestovat jim chce v létě na dovolenou zejména nejmladší generace. Auto jako dopravní prostředek volí nejčastěji ženy. Muži ale častěji plánují celou cestu řídit sami. Přírodní jezera letos čekají velký nápor návštěvníků. Ve Zlínském kraji je výběr hodně pestrý. Kvalita vody bude pod častým dozorem hygieniků.
7: Chceš-li se koupat, zajdi na koupaliště, chceš-li plavat, musíš třeba na jezera. Zlínský kraj je jich utěšeně plný. Otrokovice, Ostrožská Nová Ves, Nový Hrozenkov, ale i zatopený lom v Kurovicích, slepé rameno Moravy v Napajedlech, případně Luhačovická přehrada či další vodní dílo na Bystřičce. Plavci vítání, hygienici povinováni, tedy ve dvoutýdenních periodách až do konce prázdnin a její detailní monitoring s využitím nejnovějších diagnostických metod. Nejen synice číhají. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
5: Při ukrajinském útoku na Kerčský poloostrov na Krymu zahynuli 4 lidé, dalších 28 je zraněno. Na síti Telegram o tom píše Ruskem dosazený šéf okupovaného Krymu Sergej Aksionov. Agentura TAS mezitím informovala o tom, že ukrajinské síly taky zasahly trajekt v Kerčském průlivu. Po tomto dronovém útoku jeden člověk zahynul a další utrpěl zranění. Úžina odděluje Krym.

0: od ruského Krasnodarského kraje. Kyjev k útokům zatím mlčí. A před malou chvílí zpráva na ruském okupovaném Krymu zakázala na všech čerpacích stanicích prodej paliv a vyzvala veřejnost ke klidu. Palivo je pouze pro vládní orgány. Na stadionu v Praze Edenu dneska startuje 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Vlajky jednotlivých krajů ponesou sportovci, kteří dosáhli mezinárodních úspěchů. Bude mezi nimi třeba olympijský šampion z Paříže Josef Dostál nebo trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v hodu oštěpem Jan Železný. Zahájení nabídne dynamickou show, nástup 14 krajských výprav sportovců ve věku 12 až 16 let a nebo zapálení ohně. Očekává se účast necelých 3,5 tisíc mladých sportovců. Soutěžit se bude do čtvrtka 25. června. Zprávy končí 4 minuty po 10. a na Impulzu vysílá Zdeněk Sekanina.
1: Pojďte pozdravit svého tatínka, jeden otců, tak mi napište a nebo namluvte zprávu do žluté mobilní aplikace za 10 minut vaše příspěvky.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls, za chvilku Freddie Mercury, za českou muziku Aleš Brychta, slečna Závis, no a teď už slavíme Den otců. My se vás ptáme, co jste se naučili od svého tatínka, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nikdy třeba nesměla dozvědět. Pojďte zdravit své tatínky, můžete namlouvat vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám psát na WhatsApp 605 222 007, stejně jako to udělal Jarda, který píše: pozdravte prosím mého tatínka Jardu Kohouta, je to ten nejlepší táta na světě a za všechno vděčím jen a jen jemu. Martin Prokop z Moravy píše, že jeho táta ho naučil mnoha důležitým věcem, zejména chovat se slušně k ženám, a vždycky prý říkal, když ženu pustíš do dveří, musíš si vzpomenout na to, jaké má bolesti třeba v porodnici. Je ten mail, nebo ta zpráva je trošičku delší, ale moc díky za tohle. Tak pojďte zdravit tatínky, pojďte psát, co vás právě vaše tátové naučili, protože dnes je Den otců, tak si to pojďme pořádně užít. Vysílejte s námi.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Máme Radio Impuls, před námi je poslední týden stávajícího kola hry Halo, tady Impulsovi, tak pojďme trošku zrekapitulovat ten současný týden, stále ještě nekončící. Třeba v úterý to byla Simča, která bez zaváhání řekla správné heslo a vytočila si krásných 20 000 korun.
1: Halo, tady Impulsovi.
2: To víte, že jo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1. A už to točíme, jo? Jedu si mi.
3: Ježiši,
2: já budu
3: chci,
2: taky, že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 000 máte.
3: Super.
2: Jo,
3: super.
2: Je to skvělý.
0: No je to skvělý, je to bomba. Pracovní týden ve velkém stylu zakončil Honza, který si přinesl nebo odnesl z naší hry o 10 000 více, tedy 30 000 korun.
4: Halo, tady Impulsovi.
2: Víte, že jo, ahoj.
3: No je, je.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den, celý den. Honziko, a víte, že máte 10 000?
4: No vím.
2: Chcete to zvícenásobit?
4: Zkusím na to.
3: Už se to točí, už se to roztáčí.
2: Já jsem to roztočil, jo? Trojnásobek je tam.
4: No vidíte, to je paráda.
3: Jo.
2: Je tam, ale je to, je to těsně vedle smolíku normálně.
3: Ale je tam trojnásobek.
2: Ale je tam trojnásobek.
0: No tak kolik to sypne třeba už zítra mezi 5. a 9. vám? Já doufám, že to bude třeba i ten Betano jackpot v hodnotě 100 000 korun. V každém případě, jak jsem pravil na začátku, máme před sebou poslední týden volání, tak pečlivě hlídejte své telefony, hlavně se do hry přihlašte několikrát, protože zvyšujete své šance. No a držím palce, už zítra voláme zrovinka vám a třeba to budete zrovna vy, kdo si přijdete na krásné peníze. Hodně štěstí.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
9: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.
10: Ďakujeme krásne. Dáme si jednu pesničku, ktorú by som chcel venovať vám všetkým, ktorí ste prišli a chcel špeciálne Rádiu Impuls za to, že vysielajú české aj slovenské pesničky. Je to pieseň, ktorá patrí, dúfam, že našej generácii.
11: Sme už starí na rozprávke,

0: Impulzavec krabička už teď voní levandulí, zpívat o tom bude Hana Hegerová a Petr Habka za malou chvilku. Teď sportovní téma v našem sportovním pořadu.
1: Sportovní impulzy.
0: Fanoušci si během fotbalového mistrovství světa musí zvykat na řadu novinek. Jednou z nich jsou třeba občerstvovací pauzy během obou poločasů. Na téma se zaměřil kolega Jiří Čihák ze zpravodajského portálu iDnes.cz, který přináší informace a zajímavosti přímo z dějiště šampionátu.
2: 3 minuty v polovině prvního poločasu a další 3 po přestávce. Občerstvovací pauzy na fotbalovém mistrovství světa budí pozornost. Řeší se, jestli je FIFA opravdu zavedla v zájmu ochrany zdraví hráčů, nebo spíš proto, aby mohli televize pustit reklamu a dál vydělávat. Bizarně působí, když rozhodčí pošle hráče povinně napít i v zápasech, které se hrají v chladnějším klimatu v Kanadě nebo na klimatizovaných stadionech, což byl i případ duelu Česka s Jihoafrickou republikou. Fanoušci na tribunách pískali a bučeli a ozývají se i významné fotbalové osobnosti. Například známý trenér Jürgen Klopp prohlásil, že je fotbal držen jako rukojmí a takzvané hydratační pauzy jsou pouze pozlacenou klecí postavenou pro sponzory. Ze Spojených států Jiří Čihák, iDnes.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Takové jsou hity v Impulzovic z krabičce. Další z české nebo slovenské muziky pro vás chystáme za hodinu, co pro vás chystáme mnohem dříve. A vy se toho za půl druhé minuty dočkáte, to jsou dopravní informace. Během nichž navštívíme D1, vydáme se také na D2 a Pražský okruh. Tak za půl druhé minutky.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
2: Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Doprava 007.
4: Zdravíme na silnice, nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1. Kvůli zúžení se tam vleče doprava směrem z Ostravy na Přerov u Bělotína, tedy v úseku mezi 314. a 308. kilometrem. Naberete tady zpoždění asi 20 minut. Provoz zpomaluje také na bratislavské dálnici D2 na vjezdu do Brna od Bratislavy. Tady se ale zdržíte jenom pár minut, tak doufám, že se to nezmění, kdyby něco dejte vědět. No a práce silničářů zpomalují provoz na pražském okruhu u Běchovic na trase Černý most Štěrboholy. Jak to takhle při neděli Dni tatínku jede vám? Dejte nám vědět, namlouvejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls. Zároveň tak pomáháte ostatním motoristům, protože my odvysíláme. No a nebo nám můžete klasicky zavolat na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu.

Radio Impuls, vám krásný den přeje. Zdeněk Sekanina, posíláte vzkazy svým tatínkům ke dni otců, jako Vicky, která píše, že by chtěla poděkovat za všechno tatínkovi, co pro ní dělá. Naučili spoustu věcí a vždycky prý pomůže, když si neví rady, a dodává: jsem ráda, že tě mám, užij si svůj den, mám tě ráda. Podobně to píše Vendulka: všechno nejlepší ke dni otců, přeju ti hodně zdraví, štěstí a pohody, mám tě ráda. No a ještě třeba tady zdravím v neděli svému tátovi, už jsem přála a chci mu popřát přes vás, je to skvělý chlap, děda a tchán, letos mu je 82 roku, přeji mnoho zdraví a života.

0: tropy 30 až 35 stupňů. Tak mi klidně napište, kolik to ukazuje už teď i vám. Moc díky, že s námi vysíláte.
1: Cože? Kolik je?
2: Go!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Ležáky si připomínají 84 let od vyhlazení. Babiš se znovu opřel do centrální banky. Závod MotoGP vrcholí. Pěkné dopoledne přeje Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Tragické výročí si připomínají ležáky na Chrudimsku. U památníku tady právě teď probíhá pietní akt k 84. výročí od vyhlazení osady nacisty. Stalo se tak 24. června 1942. Pietního setkání se zúčastní prezident Petr Pavel. Předpolednem vzpomínku zakončí zapálení ohně a seskok vojenských parašutistů. Nacisté se mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ležáky srovnali se zemí 2 týdny po vypálení Lidic. Babiš znovu útočí na centrální banku. Premiér dopoledne kritizoval Českou národní banku za zvýšení základní úrokové sazby o 0,25%. Předseda vlády už před čtvrtečním rozhodnutím bankovní rady řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Dnes ve videu na sociálních sítích dodal, že vláda udělá vše proto, aby ceny nerostly. Od takzvaného základního úroku se odvíjí například ceny hypoték. Dá se tedy čekat, že půjčky na bydlení ještě podraží. Minimálně jednu oběť si vyžádala odpolední srážka osobního auta s kamionem na silnici u Bocanovic na Jablunkovsku. V ostravské nemocnici zemřela 46-letá řidička vozu, její 78-letá spolujezdkyně je v kritickém stavu. Řidička vyjela do protisměru, vyšetřovatel zjišťuje proč. Kvůli vyšetřování nehody byla frekventovaná silnice, která je mimo jiné hlavním tahem na Slovensko, neprůjezdná zhruba 5 hodin. V Praze vystoupí legendární Sting. Do Česka se vrací na dnes vrcholící festival Metronom Prague, který se letos koná na letišti v pražských Letňanech. Britský zpěvák dorazí i se svou ikonickou baskytarou.
5: Oni v několika rozhovorech mluvili jako o milence. Čím déle s ní je, tím víc jí prý rozumí. Stingova ikonická baskytara je jen o 6 let mladší než on a pamatuje tak i jeho začátky s kapelou Police. Za touhle písní Every Breath You Take stojí Sting jako skladatel i jako baskytarista. Kvůli neschodám uvnitř kapely Police se ale vydal na solovou dráhu a tak vznikly ikonické písně jako Shape of My Heart nebo Fields of Gold. So she took her love for to gaze upon the fields of Bali. Občas se Sting na svých koncertech vrací ke kořenům z Police, ale hrává i své největší hity. O tom, jak bude vypadat jeho dnešní vystoupení na festivalu Metronom, se můžete na vlastní oči a uši přesvědčit v pražských Letňanech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Kroměříž se připravuje na dopravní komplikace. Na konci června začne oprava silnice ve vytížené obvodové ulici. Práce by měly být hotové do konce srpna. Úsekem se bude po dobu oprav projíždět kyvadlově na semafory. Místo starosta Kroměříže Karel Holík říká, že silnice je ve špatném stavu a rekonstrukci nutně potřebuje.
6: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
4: Investice zahrnuje výměnu asfaltu a také starých silnic, obrub za nové. Oprava obvodové ulice je rozdělena na etapy. Britský král Karel III. Se chystá k historickému kroku. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Podle zdrojů BBC se ke kroku odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Britští monarchové nemusí platit daň z příjmu ani dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III. Některé tyto daně ale platí dobrovolně. Fanouškovský ruch už několik hodin

0: panuje v okolí brněnského Masarykova okruhu. První natěšené chodce a řidiče mířící na hlavní den brněnské velké ceny Grand Prix potkávali policisté už před 6 ráno. Policie řešila ztraceného chlapce i krádež fotoaparátu. Dneska se jedou závody všech tří kategorií MotoGP, do akce se chystá i český závodník Filip Salač. Na stupně vítězů se Salač může dostat opět po 2 týdnech. Stříbro bral při předchozí Grand Prix v Maďarsku. Závod Moto2 začíná ve 12:15. Zprávy končí a vrací se Zdeněk Sekanina.
1: Je vám vedro, přátelé, nejste v tom sami, za 10 minut se vydáme na sever. Vařit se pak u nás bude za necelou 3/4 hodinku. Samozřejmě gastrošef uvaří i pobaví. Za muziku Richard Miller.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: I britské ostrovy zachvátila podobně jako kontinentální Evropu vlna tropických veder a pro Lecko nastal čas vydat se právě teď na rybolov k moři.
1: Možná si stejně jako já občas zanotujete tuhle písničku o zahradě chobotnic z alba Abbey Road od Beatles. Ringo Starr ji prý složil během dovolené na Sardinii. Na mořském dně v okolí se to chobotnicemi totiž jen hemžilo. Teď by pro inspiraci nemusel tak daleko. Rybáři v Cornwallu a v Devonu na jihozápadě země totiž hlásí rekordní úlovky osminohých hlavonožců, kteří v sítích nahrazují tradiční ryby. Klimatologové to připisují změnám počasí a stále silnějšímu východnímu proudění, který žene chobotničky k britským břehům. Rybáři si nestěžují, úlovky chobotnic jsou totiž finančně výhodnější a snazší. Usazují se totiž často v sádkách pro kraby, takže je vlastně stačí sbírat. A vzhledem k tomu, že se tu téměř zatím nevyskytovali, neplatí žádné kvóty nebo omezení. Snad i proto míří úlovky většinou do Francie, Španělska a Itálie, kde je lov chobotnic naopak přísně regulován. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
8: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
7: Co ti tady přináší největší radost?
8: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
7: A co tě na této práci nejvíc baví?
8: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
7: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Možná, že i vy jste zaregistrovali ve zprávách Rádia Impuls, že více než půlka Čechů se chystá objevovat Českou republiku autem. To znamená, že vás to někam táhne, ale naopak už vás to netáhne k moři. No a my vám můžeme pomoci s výběrem, protože prázdniny klepou na dveře a my pro vás máme hned několik nápadů, kam vyrazit. My vás vezmeme totiž na české prázdniny. Budeme za vás a s vámi objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, ty nahlížet tam, kam se běžně nepodíváte a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje naší krásné země jedinečné. Tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na Rádiu Impuls. No a pak si dáme vědět, co vás okouzlilo nejvíc a v čem jsme poradili dobře.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: A za chvilku nás vezme v Impulzovic krabičce vzhůru, a to k výškám. Teď je za fotbalovým šílenstvím, které je v plném proudu, jenomže trošku z jiného úhlu. Co si dát dobrého k zápasu? Odpověď už má připravenou náš držitel zlaté vařečky a mistr kuchyně Heřman Gazda.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdravím všechny posluchače nejlepšího rádia u nás. No a zároveň fotbalové fanušky. Já vůbec nechápu, jak se našim playerům nepodařilo porazit jar. Já jsem hnedka po zápasu valil do kuchyně k dřezu a žádný problém to není. Ještě jsem ho rozlil. No ale teraz na vážnější notku. Čekají nás Mexičani, no a nebude to žádná prdel, bo se hraje u nich na stadionu a bude tam kravál, jak by hrál Baník se Spartou v finále. Hoho. Důležitý zápas o naše trenky začíná 25. června ve 3 ráno. Kurňa, to nepůjdeme na druhý den na šichtu. Vůbec by nebyl špatný statní svatek. No a já doufám, že to nebude statní smutek. A co budeme u fandění žvíkat? No žádné složitosti. Když se fandí, na kuchyňu není času. Zrobíme si cibulové placky, kaj si těstičko můžeš připravit dopředu a u zapasu enem opět na panvici. Základ je nakrájená cibula, muka, vymletá paprika, šunka, česnek, kremská hořčica, pivečko a dvě vajca. Všecko smícháš a vypečeš placku. Už teraz se skakni kuknout na sociální síťku Radia Impuls, bo tam můžeš všecko v klidu sledovat a opísat si recepis do zapisnička. Tuž tak fotbalu třikrát hurá. A Češi, do toho! Váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Z výšek zase dolů, rovnou třeba na D1, ta nás čeká v dopravě 007 za necelou minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiši, Aleši.
2: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i plusový.
4: Vidím to, pozor, tleskej.
2: A tak to je pošli, tleskej.
4: Jo, ne.
2: To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1, zhruba 6-kilometrová kolona je u Bělotína směrem od Ostravy na Přerov. Na dálnici totiž pracují silničáři na úrovni Bělotína a hranic. Je zde omezený provoz, řidiči popojíždí v úseku mezi 315. a 309. kilometrem D1 na tahu Ostrava-Přerov. 2-kilometrová kolona se sune na D1 před exitem 34 směrem z Prahy na Brno. I tady se pracuje. No a z důvodu nehody vázne doprava na obchvatu Slavkova na silnici 50 směrem od Uherského Hradiště na Brno. Dejte nám vědět, jak se vám jede do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, nahrajte vzkaz, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: girlfriend everywhere.
1: S vámi je Radio Impuls, jaké nás čeká dnes počasí. Bude vedro, jasno až polojasno, ale k večeru až zataženo místy přehánky nebo bouřky, to vše od

0: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
1: Meteorologové zmírňují bouřkovou výstrahu, část Krymu je bez proudu, Nedvěd je z výkonu našich fotbalistů v rozpacích. Hezký nejdelší den v roce přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Bouřky budou mírnější, než jsme čekali. Meteorologové zmírňují výstrahu. Na celém území Česka platí až do noci na pondělí jenom mírné riziko. Projevy bouřek by měly být slabší. Naproti tomu až do pondělního večera trvá varování před vysokými teplotami. I dneska odpoledne a večer se můžou místy vyskytnout bouřky, které doprovodí silnější vítr, srážky a kroupy. Bouřky dělaly neplechu i včera, hasiči měli stovky výjezdů. Před odjezdem na dovolenou by mělo platit dvakrát měř, jednou řeš své domy a byty bychom měli opouštět až potom, co vypneme a zkontrolujeme všechny elektrospotřebiče. Zavřít bychom měli také okna. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš přidává i další tipy, jak se během volna můžeme vyhnout zbytečným problémům.
2: Odstraňte z balkónu, teras a zahrad volně uložené předměty, například květináče, zahradní nábytek nebo další vybavení, které by mohl silný vítr převrátit nebo odnést. Pokud je to možné, uzavřete hlavní přívod vody a minimalizujte tak riziko vytopení při případné poruše.
1: Hasičské statistiky dlouhodobě ukazují, že za požáry bývají často technické závady na elektroinstalaci. Právě naše další dovolená a nepřítomnost v domě zvyšuje riziko takových škod. Předávání vysvědčení ve školních lavicích se na některých školách mění ve společenskou akci. Místo rychlého předání hodnocení od kantorů v rámci jedné vyučovací hodiny volí řada institucí netradiční předávání v jiných prostorách, než je půda školy, ať už v horské přírodě, na zámku nebo v krojích. Šestějáci ze základní školy ve Vimperku letos zažijí netradiční ukončení školního roku. Se svojí třídní učitelkou se vydají na dvoudenní túru po Šumavě. V Mutěnicích na Hodonínsku spojili předávání vysvědčení s lokálními tradicemi a folklorem. Všichni deváťáci, pokud mají tu možnost, přicházejí v tradičním kroji, a to už den před oficiálním termínem vydávání vysvědčení. Základní škola Albrechtičky na Novojičínsku zase přesouvá předávání vysvědčení z lavic do nedalekého zámku Nová Horka. Po nočním ukrajinském útoku se infrastruktura Krymu zhroutila. Část Krymu je bez proudu. První výpadky zasahly Sevastopol. Krym byl pod útokem ukrajinských dronů. Na Kerčském poloostrově zahynuli 4 lidé. Přerušen byl provoz po Kerčském mostu. Na Krymu byl také zastaven veškerý prodej paliv, které se nedaří na Krym dopravit.
0: S Impulzem na fotbal.
1: Výkony našich fotbalistů na mistrovství světa jsou zatím za očekáváním. Připouští to generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd. Bývalý záložník se ale zastal kouče Miroslava Koupka, který čelí kritice po remízovém zápase 1-1 s Jihoafrickou republikou. Nedvěd věří, že trenér dokáže připravit tým na závěrečný skupinový zápas s Mexikem. Zatím se ale české vystoupení na šampionátu z jeho pohledu pozitivně hodnotit nedá.
3: Protože samozřejmě jsme vedli utkání, kdybychom ho vyhráli, byli jsme kvalifikovaní. Je to pro nás velká škoda, což už si říkáme po druhý, protože dvakrát na tomhle turnaji jsme byli ve vedení a nedokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce, což si myslím, že je opravdu velká škoda, ale prostě chyby na světovém šampionátu, ty se neodpouští a tady je ta nejvyšší kvalita.
1: Naši fotbalisté se s domácím Mexikem utkají ve čtvrtek ve 3 hodiny v noci. V případě vítězství postoupí národní tým do vyřazovací fáze turnaje. A jsme přesně v půlce nejdelšího dne v roce. Od zítřka už se dny budou zkracovat až do zimního slunovratu. Na severní polokouli dneska totiž začíná astronomické léto. Za pár dní nás zase čeká takzvaná svatojanská noc ze 23. na 24. června. Lidé zapalovali hranice, sbírali byliny, protože věřili, že v této době mají největší účinek. Zprávy končí 4 minuty po 12. I odpoledne je s námi Zdeněk Sekanina.
4: Krásný den všem, no tak pojďme si také oslavit Den otců, pište nám, jak to máte s tatínkem, na co vzpomínáte, co vám předal. Za 10 minut se podíváme na vaše příspěvky, tak ho pojďte pozdravit.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Fernsehen.

Vzpomínáme na tatínky, je totiž při neděli 21. června den otců a vy nám píšete, jako třeba Martina z Plzně. Bude to už 7 let, co tatínek odešel do nebe, nikdy se s tím nesmířím, chtěla bych mu vzkázat, že děkuji za vše, co pro nás kdy udělal. Svému tatínkovi děkuji za vše, co mi ukázal, hlavně to byly kouzelné fotografie, které jsou nyní můj velký koníček. To píše Ivča z Vršovic. Když je ten den otců, můžu prostřednictvím rádia popřát mé ženě vše nejlepší k narozeninám, tak jestli z ní bude tatínek brzo, proč ne? To napsal Piják. Hrozně ráda bych popřála svému tatínkovi, jsou to už více jak 3 roky, co nás opustil, možná, že se na nás kouká ze zhora, hrozně mi chybí. Byl to nejlepší tatínek a dědeček, napsala posluchačka Lenka. Ráda bych touto cestou popřála tatínkům pěstounům. Jsem přechodná pěstounka a momentálně máme v péči malou holčičku. Našemu tatínkovi strýčkovi přejí pevné nervy, píše Jana z Českého Meziříčí. Je mi 77 a stále vzpomínám na svého tátu, dokázal mi vždycky poradit a měl pro mě pohlazení, naučil mě dodržovat sliby a plnit je, umět se i omluvit, byl to můj nejlepší kamarád a chybí mi. Napsala Helena. K dnešnímu dni otců bych popřála tatínkovi Pájovi z Litovle všechno nejlepší, mám ho moc ráda, je to skvělý táta, ale také skvělý budoucí tchán. Děkuji za všechno, co pro nás děláš, ať máš stále co nejvíce důvodu k tvému úsměvu a srandičkám, podepsán tvůj prcek. A ještě jeden posluchač z Denda z Jeseníku, chtěl bych tímto pozdravit svého tatínka, který už není mezi námi. Táto byl si úžasný, i když chvilkami jsme to měli náročné, tak jsme se hodně smáli a na to krásné se nezapomíná. Jak to máte vy? Pojďte vzpomínat, pojďte pozdravit vašeho tatínka prostřednictvím žluté mobilní aplikace Rádia Impulza nebo pište na WhatsApp 605 222 007.

0: S vámi je Radio Impuls za českou muziku, kapela Slza a jejich Bouře už za malou chvilku. Teď některé z vašich příspěvků, ve kterých se vyznáváte k lásce k vašim tatínkům, napsala Ivana: chci ti poděkovat za to, jak skvělým tátou našim dvěma dcerám i úžasným dědečkem si. Děkuji ti za tvé srdce, ochotu, lásku a za to, že jsi vždy oporou pro všechny své holky. Chtěla bych pozdravit mojeho taťku Radka z Roštína, popřát mu krásný sváteční den, že ho má moc ráda Janča z Lobodic. Našemu tatínkovi Míšovi chceme popřát hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a mnoho krásných společných chvil s rodinou. Děkujeme za vše, co pro nás děláš, dcera Anetka a manželka Veronika. Také nám napsal někdo jako Vojta, tady už to vidím. Tatínek Tomáš není můj biologický, ale ujal se nás, jako by byl, a nejenom za tomu patří velké díky. Naučil nás toho mnoho a vždy byl po ruce, když bylo potřeba pomoci. Máme tě rádi a přejeme krásný den otců. No a ještě třeba tady příspěvek, moc rád bych popřál mému taťkovi Přemyslu Wolfovi, ke dni otců je mi 10 let a moc rád vás poslouchám, píše malý Ondra. Tak stále můžete psát na WhatsApp i vy 605 222 007 anebo nahrávat vzkazy do žluté aplikace našeho rádia.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Zajímají vás věci týkající se Rádia Impuls, anebo už jste dokonce psali a čekáte, že vám někdo odpoví? Možná, že se právě teď tak stane, protože mikrofonu se ujímá náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou neděli, přátelé. I dnes se mi tady sešlo několik vašich zajímavých zpráv, tak si je pojďte poslechnout. Píše Jana. V pondělí byl u vás na Impulzu Marek Ztracený. Co to prosím říkal o tom koncertu na Letné? No, Janičko, Marek nám toho ve vysílání prozradil víc, ale že jste to vy, tak tady jsem vybral to nejzajímavější.
3: Mám v plánu, že tam budou trochu jiný písničky, bude to jiná stage, trochu jiná atmosféra, trošku jiný překvapí momenty. Já bych sem hlavně chtěl, aby to bylo světový v atmosféře.
2: Ptá se Radek, proč na Impulzu nehrajete víc českých novinek? Radku, hrajeme jich, myslím, docela dost a řeknu vám, najít správný poměr, to je někdy skoro alchymie, ale klidně nám dejte vědět, co vám v playlistu ještě chybí. A na závěr stručná zpráva od Tomáše. Doslova napsal jen, neslyším vás. A jejej, tak to je další případ pro našeho ajťáka. Takhle, pokud teď slyšíte mě, tak už to všechno nejspíš funguje. No a pokud ne, tak vám s tím asi stejně nepomůžu. No, to by tak bylo pro dnešek všechno. Užijte si zbytek neděle a přeji pohodový start do nového týdne. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.

0: Spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na Rádiu Impuls do naší krabičky vybíráme vždycky to nejlepší z české nebo slovenské muziky. Za muziku tady u nás Army of Lovers, za chvilku potom za českou muziku Miraj, Chci tančit. No a samozřejmě předtím dopravní informace. Za půl druhé minuty se vydáme na D1. Zajímat nás bude i silnice 114.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor, krokem to jede na dálnici D1 z Ostravy do Přerova mezi kilometry 315 a 308 před hranicemi. Na dálnici se totiž jezdí v omezeném režimu a tvoří se tady přerušovaná kolona. Po nehodě zpomaluje provoz také na trase z Uherského Hradiště do Brna na silnici 50 u Slavkova. Další havárka zaměstnává záchranáře na Příbramsku na silnici 114 z Neveklova do Dobříše v Chotilsku srazilo osobní auto motorkáře. Možné dopravní komplikace očekávejte v Brně v okolí Masarykova okruhu. Pokračuje tady velká cena motoristických závodů. Zatěžkávací zkouškou bývá večerní odjezd fanoušku po skončení závodu. Nejinak tomu bude i dnes, tak máte-li nějaké plány, anebo můžete-li se tam dostat pěšky, tak raději volte tuto cestu. No a dejte nám určitě vědět, jak se při neděli 21. června jede z Rovinka. Vám. Jak nám dát vědět? Jednoduše do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio
1: Impuls. Život plne dál. Nechci

0: vámi je Rádio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina v Ústí nad Labem. Nás poslouchá Tomáš se svým tátou, který zdraví a přeje mu všechno nejlepší ke dní otců. A naměřili 28 stupňů Celsia. Pak tady máme Šumwald, ten je na 27, píše Jirka. A Ostravice 26 stupňů, krásně svítí sluníčko. Moc díky, že s námi vysíláte, pište, jaké máte počasí. Zítra převážně polojasno až oblačno, během dne až zataženo a místy nějaká ta přehánka nebo bouřka. Nejvyšší denní teploty o něco nižší než dnes, 26 až 31 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
8: A.

0: Policie dopadla podezřelého z nočního napadení v Líbeznicích u Prahy. Pachatelem má být mladistvý chlapec, kterého se podařilo vypátrat a zadržet v Praze. K útoku došlo v noci na dnešek v bytě. Na místě zasahovalo několik policejních hlídek. Víc informací policie kvůli věku podezřelého tají. Andrej Babiš znovu peskuje centrální banku. Předsedovi vlády vadí, že Česká národní banka zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt na 3,75%. Premiér označuje centrální bankéře za partu teoretiků. Na CNN Prima News řekl, že v praxi to bude znamenat třeba zdražení hypoték.
1: Česká národní banka drží tu základní sazbu vysoko. A kdo na tom vydělává? Na tom vydělávají komerční banky, které mají extrémní zisky a my všechno to platíme.
0: Guvernér České národní banky Aleš Michl zdůvodnil navýšení úrokové sazby obavami z rychlejšího růstu cen. Zdůrazňuje také, že centrální banka je nezávislá instituce, která se nenechá nikým ovlivňovat. Tragédii na letišti vyšetřuje i Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. 59-letého muže zasahla ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku vrtule pojíždějícího letadla. Utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Zpráva se závěry vyšetřování by měla být hotová do několika měsíců. Podle dostupných informací byl muž seznámený s pravidly pobytu na letišti. Procházel kolem pojíždějícího letadla, nečekaně ale odbočil a vstoupil do trasy letadlu sloužícímu k tahání větroňů, kde ho zasahla točící se vrtule. Podobná neštěstí se podle policistů stávají jenom výjimečně. Festival Metronom Prague dnes uzavře legenda rockové hudby. V areálu letiště v Letňanech v Praze vystoupí britský zpěvák a skladatel Sting. Hudební publicista Jaroslav Špulák ho vnímá jako nedílnou součást rockové historie.
2: Ať už jeho etapa, co by člena skupiny Police nebo jeho solová dráha vstoupili do učebnice rockové a popové hudby. Proto si myslím, že by lidé měli Stinga vidět. Uslyší spoustu písniček, které znají, možná si ani neuvědomí, že ty písničky zpívá právě Sting.
0: Sting na současném turné hraje hity z celé své kariéry, ale i méně známé písně nebo novou tvorbu. V Česku vystoupil už několikrát. Na pražský festival Metronom se vrací po 9 letech. V rakouském Tyrolsku se odpoledne zranil 54-letý paraglidista z Česka, informují o tom rakouská média. Neštěstí se stalo nedaleko jedné z lanovek vedoucích z obce Niederau, když se paraglidista chystal na přistání. Z nejasných důvodů ale narazil do svahu v louce a poranil si záda a kotník. Vrtulník ho odvezl do nemocnice. V nemocnici v izraelské Haifě se léčí člověk s podezřením na ebolu. Muž se krátce předtím vrátil z cesty do Konga, kde vypukla epidemie této nákazy. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví o tom píše web listu The Times of Israel. Lékaři pacienta umístili do izolace. Ebola se nepřenáší vzduchem. K infekci dochází přímým kontaktem s nemocným, který vykazuje příznaky, nebo z jeho krví a tělesnými tekutinami. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval 3. místo v domácí velké ceně v Brně v Moto 2. Závod mistrovství světa ovládl Španěl Ivan Ortolá. Zprávy končí 3,5 minuty po 13. a střídá mě Zdeněk Sekanina.
3: A střídá rád. Stále připomínám, že dnes je den otců, takže můžete pozdravit svého tatínka prostřednictvím našeho rádia, pište, anebo nahrávejte vzkazy do naší žluté apky, teď už Xindl X Popelka.
4: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Jestli jste dnes už vystrčili paty z domu, tak asi nebude problém souhlasit s tím, že vedro je největší klimatické zdravotní riziko v Evropě. Podle analytiků kvůli vysokým teplotám umírá daleko více lidí než při povodních a dalších živelných pohromách. Evropa je přitom nejrychleji oteplující se kontinent na celém světě.
1: Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, seniori a chronicky nemocní. Tereza Fenclová-Mašková z Klimatické koalice ale upozorňuje, že málo kdo by viděl ve vedrech riziko třeba pro duševně nemocné.
2: Zejména třeba schizofrenie narušuje schopnost termoregulace, to znamená, je potřeba dávat velký pozor na přehrátí. Lidé, kteří trpí dalšími duševními onemocněními, tak zejména ta nemožnost dobře se vyspat, i tropické noci například, které neumožňují dobrý spánek, tak vedou ke zhoršení potíží.
1: Odbornice na klima z Institutu Europeum Katarína Svitková potvrzuje, že evropská města na častější vyšší teploty už nějakou dobu reagují, třeba v rámci stavebních projektů.
3: Aby nám voda neodtékala z toho města, ale aby jsme ji tam udrželi, takže práce s retencí vody a pak zeleň, to znamená městská zeleň, parky, zelené fasády, zelené střechy a podobně.
1: Ulice s vysazenými stromy má během letního dne až o 15 stupňů nižší teplotu než ta beze stínu a zeleně. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Do studia Rádia Impuls přiběhla Iva Horáková, to znamená, něco se děje.
1: Dřív než ostatní.
2: V obchodním centru Olympia v Teplicích se zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. Jedna zákaznice je zraněná, policie hledá svědky. Detaily zjišťujeme do zprávy ve dvě.
0: No a protože dnes píšete ke dni otců a zdravíte své tatínky, tak pár příspěvků. Tatínek už bohužel není mezi námi, 25 let, ale naučil mě toho velice moc vychovalně a myslím si, že skvěle, napsala Radka. Přejeme našemu tatínkovi a dědečkovi krásný den otců, máme ho rádi, dcera Míša a vnučky Klára a Markéta. Už to budou 4 roky, co nás tatínek opustil, nikdy nezapomenu, stále to moc bolí, byl pro nás vždy velký vzor, napsala Janča. K dnešnímu dní tatínku přeji tomu svému do nebe, je to už 5 let, ale stále nám chybí, píše Vlasta z Opavy. No a třeba ještě tady příspěvek. I u nás ve Španělsku slavíme den otců na svatého Josefa, ale v březnu, protože svatý Josef byl Ježíškovým otcem. Dnes ve Španělsku slavíme den hudby, napsal Eduardo. No tak myslím, že svátek hudby my tady na Impulzu máme každý den a za chvilku to prokážu kapelou Jelen, Touha a pláč.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: S vámi je Radio Impuls, jako každou neděli i tuhle pochopitelně nabídneme stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní. Kdože to tady u nás dělá náš editor, a glosátor, a kamarád v jedné osobě Alan Hejma.
1: Mě mrzí spíš náš herní projev.
2: Jsme smutný.
3: Tihle věrní fanoušci české fotbalové reprezentace vážili cestu, aby v Atlantě viděli další katastrofu. Naše reprezentace na mistrovství světa nevyhrála ani nad nejslabším týmem skupiny Jihoafrickou republikou. Další ostuda. Na to se nedá dívat.
4: Ten výkon dneska hodnotím pozitivně.
3: To byl trenér národního týmu Miroslav Koubek, to snad není možné. A to nám podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller fandili i sousedé Jihoafrické republiky v Namíbii.
5: Čekia, ozvalo se. Vědí o nás tady na severu Namíbie.
3: Ano, teď si náš brilantní fotbal budou pamatovat i tady. Je to zajímavé, ale premiér Andrej Babiš a jeho tým se pustili do reklamy na syntetickou drogu kratom. Pořád o ní mluví.
6: Aby zkrátka nikým nekontrolovaný kratom z černého trhu zmizel.
3: Kratom je přitom na seznamu těch látek, které lze ve speciálních obchodech s licencí normálně prodávat. Jen teď má být podle rozhodnutí Babišovy vlády dražší. A kdo o kratomu nikdy neslyšel, teď už ano. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil přitom v našem vysílání ve středu panu premiérovi vzkázal, že v Česku máme problém spíše s jinou drogou, s chlastem.
7: Za co si na to zvykli a nějak to necháváme být, každá rodina má nějakou svoji zkušenost.
3: Úterý přineslo u nás něco dosud nevídaného. Dálnici D35 brázdilo na Olomoucku mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem 6 tanků Leopard tam a zpátky.
8: Tank dosáhne rychlosti 60 km v hodině.
3: Unikátní akci sledovala naše zpravodajka Eva Panošová.
8: Každý je ale opatřen gumovými patkami na pásech a díky tomu zatěžuje vozovku méně než naložený kamion.
3: A pro ty, kteří mají rádi víc než cokoliv jiného mír, ještě důležitá informace. Byl to nácvik přesunu tanků pro případ, že by ten mír nevydržel. A ještě výrok týdne Rádia Impuls nakonec. Dnes ministr zahraničí Petr Macinka a jeho potíže s jistě zaslouženou dovolenou.
9: Moje manželka se mnou chce poslední dobou bavit také o naší dovolené a bohužel jí tady tuto radost jsem zatím nedopřál.
3: No, už je možná na čase. Odpočinek občas potřebujeme všichni. Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Impulzovic krabičce Václav Necká, další krabička zase za hodinu. Mnohem dříve, a to za necelou minutu, se podíváme na silnice D1 a nebo silnice 361.
1: A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Tomáš Kabát. Co ti tady přináší největší radost?
2: Týmová spolupráce, protože jsme parta, která se na sebe může spolehnout, ale zároveň si užijeme taky spoustu legrace.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Těší mě, že jsem vlastně takový mezičlánek mezi důležitými událostmi a našimi posluchači. Že se snažím zjistit ten zásadní kontext a pak ho srozumitelně převyprávím tak, že ten posluchač je dobře informovaný.
1: Reportér Tomáš Kabát. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na D1 směrem od Ostravy na Přerov, a to na úrovni Bělotína a Hranic. Pracuje se tady. Nesouvislá kolona má více jak 5 kilometrů, tak pevné nervy. Nehoda motorkáře zaměstnává záchranáře na Jižní Moravě, a to konkrétně na silnici 361 mezi Znojmem, Příměticemi a Hlubokými Mašůvkami. Možné komplikace v dopravě čekejte v Brně v okolí Masarykova okruhu, abych řekl, že více než možné, spíše jisté komplikace, protože tady pokračuje velká cena. Doprava v okolí Masarykova okruhu se může výrazně zkomplikovat při odjezdu fanoušku po skončení závodu. My vám přejeme, aby vaše dnešní trasa byla bez poskvrnky, no ale kdyby se něco změnilo a poskvrnka se našla, tak varujte ostatní motoristy, namluvte to do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Zdeněk Sekanina se pro dnešek loučí. Krásný den.

0: Radio Impuls, za chvíli 14 hodin, s vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli. Píše Míša, v Uhřičicích u Kojetína, krásných 33 stupňů a jasno. Pavel píše z automotodromu Brno, tam je 32,5 stupně, v Paskově 30, to píše zase Petr. Díky moc za vaše zprávy, napište i vy, jak je právě teď u vás na 605 222 007. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno. Naopak, během dne se potom zatáhne a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i silné. Nejsilnější budou na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betano jackpot.
3: Je to Betano jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Utržený strop zranil v teplické Olympii zákaznici. Mobily ve školách zakáže zákon. Babiš dementuje Vojtěchovu kandidaturu v komunálu. A se zprávami ve dvě je tu Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a

0: víceletých gymnázií už nebudou moci ve škole používat mobilní telefony ani o přestávkách. Součástí návrhu je podle ministra školství Plagy také možnost uložit žákům povinnost telefony po dobu vyučování odložit na určené místo. Konkrétní podobu návrhu zveřejní předkladatelé zákona zítra. Meteorologové zmírňují výstrahu před bouřkami. Na celém území platí až do noci jenom mírné riziko. Srážek by mělo být méně a projevy bouřek mají být slabší než včera. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorolog Miloš Dvořák ale i přes zmírnění varování říká, že někde můžou být bouřky znovu silné.
1: S nárazy větru kolem 75 km za hodinu, intenzivními srážkami kolem 40 mm ojediněle i více a kroupami. Největší pravděpodobnost na vznik bouře je v západní polovině Čech.
0: Dál taky platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami, a to hlavně pro Čechy a jižní a střední Moravu. Babiš popírá Vojtěchovu kandidaturu. Premiér a předseda hnutí ANO odmítl, že by ministr zdravotnictví měl kandidovat v podzimních obecních volbách v Praze. V pořadu Partie televize CNN Prima News zopakoval, že o lídrovi hnutí v hlavním městě, na kterého nominovala pražská organizace ANO Ondřeje Prokopa, rozhodne výbor hnutí na konci června. Prokop čelí kritice kvůli kauze zbyty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Na západě Čech odstartovala prázdninová štafeta. V oblíbené soutěži pro školáky a mládež do 18 let se k Plzeňskému kraji poprvé připojuje Karlovarsko. Letos je v nabídce více než 80 turistických cílů.
2: Letos se koná už 23. ročník prázdninové štafety velkého letního putování po turistických cílech v Plzeňském a nově i Karlovarském kraji. Stačí se zaregistrovat a z 80 míst, mezi nimi jsou památky, hrady, přírodní zajímavosti, naučné stezky nebo rozhledny, jich navštívit 15 a vyfotit se nebo načíst QR kód. Pak bude soutěžící zařazen do slosování o ceny. Kdo bude mít do konce srpna na kontě nejvíc cílů, stane se patronem zvířete v plzeňské zoo. Klára Fajstová, Radio Impuls, západní Čechy.
0: Britský král Karel III. Chystá historický krok. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Podle zdrojů BBC se k tomuto kroku odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Britští monarchové nemusí platit daň z příjmu ani dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III. Ale některé tyto daně platí dobrovolně. Filip Salač se podruhé v sezóně posadil na stupně vítězů. Motocyklový jezdec totiž dojel třetí v domácí velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo po šesté. Z triumfu se radoval Španěl Ivan Ortola, který v samostatném závěru dokázal porazit Davida Alonza z Kolumbie a připisuje si první letošní výhru v seriálu. A tenis odkládá déšť. Finále na turnaji v Berlíně mezi Lindou Noskovou a Američankou Jessicou Pegualovou se odehraje později. Duel, který měl začít v pravé poledne, nezačne podle pořadatelů dříve než v 16 hodin. Zprávy končí 4 minuty po 14. a vysílá Lenka Haluzová.
3: A končí i Iva Horáková, šťastnou cestu domů.
0: Pokračuje Honza Varga.
3: Čím ty se nejlíp ochladíš? Zmrzkou nebo radši třeba vychlazené pivo, když tam takovéhle horko?
0: No, jdu do stínu.
3: Jo, tak. Dobře, chtěla jsem z toho udělat buď a nebo, ale pojďme klidně udělat anketu. Napište mi vy na 605 222 007. Já mám pro vás muziku, budou tady činařky a na úvod hodiny Petr Mouk a jeho Přichází s láskou.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Činavsky, kdybyste chtěli kluky vidět naživo, tak můžete. Není to žádný problém. Na českém Majdanu s Impulzem vystoupí už letos v říjnu. Vstupenky jsou na Ticketportálu nebo na Ticketmasteru. Za chvíli v éteru Rádia Impuls Barbara Streisanta nebo taky kapela Krištof, ale teďka v krátkosti na silnice. 3-kilometrovou kolonu čekejte na tahu z Ostravy do Přerova před exitem 311 u hranic. Pracuje se tam.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store

Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Dimko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu.

0: Impulzu. Za chvíli Karel Gott a Jestli já tě budu mít rád. A ve hře Halo tady Impulzovi jsme rozdávali radost i tento týden. O výhry nebyla nouze. V úterý byla u telefonu připravená posluchačka Simča, která bez váhání řekla správné heslo a na výherním kole se vytočila krásných 20 tisíc.
1: Halo tady Impulzovi.
2: To vytržel, ahoj.
0: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1 a už to točíme, jo? Jedu si my.
0: Ježiši,
2: já budu taky,
0: chci,
2: že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
1: Super.
2: Jo,
1: super.
2: Je to skvělý.
0: Pracovní týden potom zakončil ve velkém stylu Honza, ten si na výherním kole vytočil trojnásobek, takže si domů odnesl krásných 30 tisíc. No a hra Halo tady Impulzovi pokračuje i zítra a celý příští týden. Pokud nejste zaregistrovaní, tak všechny podmínky najdete na našem webu impuls.cz. Rovnou se tam můžete i přihlásit. Držím vám palce, třeba zítra budeme volat právě vám.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impulzu už chystám klasiku pro radost. Bude to Marie Rotrová a její Střapatá nohatá.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Fanoušci si během fotbalového mistrovství světa musí zvykat na řadu novinek. Jednou z nich jsou třeba občerstvovací pauzy během obou poločasů. Na téma se zaměřil kolega Jiří Čihák ze zpravodajského portálu iDnes.cz, který přináší informace a zajímavosti přímo z dějiště šampionátu.
2: 3 minuty v polovině prvního poločasu a další 3 po přestávce. Občerstvovací pauzy na fotbalovém mistrovství světa budí pozornost. Řeší se, jestli je FIFA opravdu zavedla v zájmu ochrany zdraví hráčů, nebo spíš proto, aby mohli televize pustit reklamu a dál vydělávat. Bizarně působí, když rozhodčí pošle hráče povinně napít i v zápasech, které se hrají v chladnějším klimatu v Kanadě nebo na klimatizovaných stadionech, což byl i případ duelu Česka s Jihoafrickou republikou. Fanoušci na tribunách pískali a bučeli a ozývají se i významné fotbalové osobnosti. Například známý trenér Jürgen Klopp prohlásil, že je fotbal držen jako rukojmí a takzvané hydratační pauzy jsou pouze pozlacenou klecí postavenou pro sponzory. Ze Spojených států Jiří Čihák, iDnes.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Klasika pro radost zase za hodinu, za chvíli nabídnu Škorpiony, anebo taky Marka Ztraceného s písničkou Stále věřím. Komplikace nám hlásíte na trase z Hradce Králové do Prahy. Všechny podrobnosti přivezu a to už za minutku. Dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hrajem muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: A už to vezu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení vázne doprava na D1 před sjezdem na hranice na 308. kilometru. Kolona je směrem na Přerov, ale i na Ostravu. Náš dopravní parťák zpravodaj hlásí komplikace na tahu z Hradce Králové do Prahy. Hezké odpoledne, kdo je tam?
2: Zdravím všechny impulzáky, tady agent Skiva. Dejte bacha na dálnici D11 směru do Prahy, 10,5 kilometr. Je tady čerstvá dopravní nehoda třech automobilů. Jeden z nich je levý jízdní pruh, další dvě jsou v pravém odstavním pruhu. Kolona se tvoří přibližně 300 metrů před nehodou. Tak dejte bacha a dobře dojeďte. Pěkný zbytek víkendu.
1: Díky, kdo volá dál?
3: Dobrý den, Radio Impuls, hlásí se vám hlídka Vanda a Víťa. Jedeme z Vranská Loznice Praha, cesta okolo Slavkova Lehké držení, okolo Brna projedete krásně. Teplota 32-33 stupňů, mějte krásný den a jděte opatrně.
1: Díky, že v tom jedete s námi. Ozvěte se i vy kdykoliv, budeme rádi. 605 222 007, to je linka dopravní centrály, anebo nahrajte vzkaz přes naši mobilní aplikaci.

0: Radio Impuls, za chvíli 15 hodin, s vámi Lenka Haluzová, přeju hezkou neděli. Eva píše, v Hodoníně je to rozpáleno na 38 stupňů. Mirka, všechny zdraví z Jihlavy, máme tady 30 stupňů a já musím být v práci, ještě štěstí, že tu mám chládek. Mirko, já teda musím říct, že jsem docela ráda, že jsem v práci, protože tady máme rozhodně líp než venku. Díky za vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007. Zítra čekáme převážně jasno až oblačno, ráno i večer, lokálně dokonce jasno, ale během dne naopak oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i silné, hlavně na jihu území. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Západem republiky už se prohánějí bouřky, v teplickém obchoďáku spadl strop a vláda se nejdříve zaměří na penze náročných profesí. Je 15 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Meteorologové i pro dnešní odpoledne vydali výstrahu před silnými bouřkami. Platí od 13 do 23 hodin pro celé Česko. Bouřky se budou pohybovat pomalu, takže hrozí vysoké srážky až 40 mm. Doprovodit je mohou kroupy a vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Bouřek bude méně než včera a vznikají hlavně na horách. Největší pravděpodobnost výskytu je v západní polovině Čech. První jádra se už vytvořila v Karlovarském kraji, na Šumavě a v podhůří Krušných hor.

0: prodejny se mají ozvat na linku 158. Kroměříž se připravuje na dopravní komplikace. Na konci června začne oprava silnice ve vytížené obvodové ulici. Práce by měly být hotové do konce srpna. Úsekem se bude po dobu oprav projíždět kyvadlově na semafory. Místostarosta Kroměříže Karel Holík říká, že silnice je ve špatném stavu a rekonstrukci nutně potřebuje.
1: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
0: Investice zahrnuje výměnu asfaltu a také starých silničních obrub za nové. Oprava obvodové ulice je rozdělená na etapy. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun obou změn na rok 2028. Podle propočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do poloviny století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibů má vláda ještě přes 3 roky. Karlovy Vary mají nový režim pro přidělování bytů v městských domech. Přednost dostanou potřebné profese, jde o zdravotníky, učitele, policisty a hasiče. Dále budou zvýhodněni mladší nájemníci nebo sociální případy.
2: Město na nová pravidla sází a věří, že pomohou alespoň částečně nastartovat trh. Byty magistrát doposud přiděloval hlavně obálkovou metodou. Kdo slíbil větší nájem a splnil podmínky, bydlel. Nová pravidla jsou potřeba, protože Vary přestavují několik domů bývalých ubytoven. První nové byty budou k mání už v druhé polovině roku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: To by byly zprávy. Za chvíli se podíváme na tropická vedra z pohledu silničářů, ale nejdřív muzika Tereza Mašková a na úvod Eva Farná. Všechno nebo nic. Ať se vám hezky poslouchá.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Puls, Alanis Morissette za chvíli a teď se podíváme na tropická vedra z pohledu silničářů. Kolega moderátor Petr Brožík zjišťoval, co horko a české silnice a dálnice.
1: Posloucháte Impuls a co to cítím, to je něco jako rozvařený asfalt.
2: No to jsem já.
1: Jo ano, do studia vstoupil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl se svým oblíbeným parfémem. Ahoj Honzo.
2: Dobrý den posluchačům, ahoj Petře.
1: Honzo, co dělají silničáři, když jsou tyhle tropický vedra a zalazete někam podsypač do stínu?
2: To jsou fóry, naopak my posilujeme směny samozřejmě, hlavně dálniční asistenci posilujeme.
1: Jakože víc jezdíte, abyste byli víc na větru?
2: A dost už. Ve vedru je kolona samozřejmě pro spoustu lidí v autech problematičtější, ostatně pro auta často taky.
1: Co bys doporučil?
2: Samozřejmě dost paliva a samozřejmě dneska je moderní doba, takže i nabitou baterii, ať můžete nechat běžet klimatizaci, hlavně když vezete děti.
1: A vodu sebou.
2: Jasně. I když tu máme v autech naší asistence taky, ať můžeme pomoct.
1: Takže cestující veřejnost máme v bezpečí, ale co vozovky, ty asi trpí vedrem.
2: No, jsou na to stavěný. V tomhle počasí má asfalt klidně i 60 stupňů.
1: No, na tom nejde bejt. Zastavujete proto třeba stavby?
2: Už ani na minutu. Stavby jedou pořád podle harmonogramu. Zažil jsem dokonce, to asi 2 roky, pokládku vozovky ve 30 a to je fakt už silničářský pocud.
1: Bylo tam teplo.
2: A to z obou stran, Petře. Vzduch měl 35 a asfalt při pokládce má 160.
1: Pane jo, tak za mě tedy silničářům upřímný klobouček.
2: Rád vyřídím. Hezký léto.
1: Tak hezké léto tobě i dálničářům. Honza Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Šťastné kilometry.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Ten

0: 6,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

osmé večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Tymko z No Name.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Pěknou neděli na Impulzu, za chvíli živá muzika, zazní Bílý květ, živá verze této písničky. Miroslav Žbirka ji zaspíval tehdy na českém Mejdanu s Impulzem roku 2017. No a když jsme u toho, tak říjen je sice ještě jako relativně daleko, ale na jednu z největších hudebních událostí roku se můžete těšit klidně už teď. Jubilejní 10. český Mejdan s Impulzem vypukne 17. října v pražské O2 aréně a na jednom pódiu se letos potkají Miraj, Olympik, MIG21, Lucie Vondráčková a speciální host Richard Krajčo. Vstupenky najdete v sítích Ticketportal a Ticketmaster, ale kdybyste tam chtěli být zadarmo, tak to taky jde. Poslouchejte celý příští týden odpolední vysílání Petra a Renaty. Lístky na Český Mejdan s Impulzem totiž rozdávají přímo ve vysílání. Jak je získat? No tak to už vám poradí sami. Každý všední den od 3 do 6 na Rádiu Impuls.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Žijeme českou muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: romantika na Impulzu, ale kamarád taky rád. Za chvíli ho máme v Impulzově skrabičce, spolu s ním taky Hanu Zagorovou.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Záchranáři, hasiči, řidiči autobusu, kuchařky, školníci a nebo lidé na linkách důvěry. Jako právě teď.
2: Hrdina všedního dne je pro dnešek žena. Konkrétně vede pražskou linku důvěry a jmenuje se Jitka Griga Medřická. Linka důvěry tady je pro každého, kdo se dostal pro něj do špatně řešitelné situace a potřebuje to s někým probrat a v té chvíli se nemá na koho obrátit. Takže Jitko, s čím nejvíce se lidé na linku obracejí?
3: Tak ta problematika je opravdu jako velmi pestrá, od pocitu osamělosti přes závislosti, přes problémy ve vztazích, až po vysloveně velmi krizové situace, jako jsou oběti trestných činů, jako je sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, nějaké závažné duševní onemocnění a podobně.
2: A teď, po všech těch příbězích, které za celý den ten krizový intervent vyslechne, má na konci směny položit telefon a jít v klidu domů. Takže jak se to dělá?
3: Krizový intervent má nějakou strategii, aby domů chodil takzvaně s čistou hlavou, aby si nenosil práci domů, protože to v tomhle odvětví úplně nelze, takže máme tady nějaké možnosti využití debriefingu, sdílení s kolegy, supervizí, intervizí, plus k tomu pochopitelně každý z nás má i nějaké psychohygienické, řekněme, strategie, jak to dostat z hlavy, jak to pustit ven.
2: Takže ještě jednou všem pracovníkům na lince důvěry, kterou provozuje Centrum sociálních služeb Praha, ale i všem ostatním po celé České republice. Děkujeme za vaši obětavou práci. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš zuřivý reportér podívá na hrdiny u záchranné služby. S Impulzovými vstáváme už v 5 hodin.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: kamarádi, jsme i my na Impulzu. Máme pro vás muziku, třeba Aerosmith nebo taky kapelu Mirai s písničkou Cesta z města. To se docela dobře hodí, protože za chvíli jsou tady dopravní informace. No a z města se chystají všichni po velké ceně. Ta totiž skončila v Brně u Masarykova okruhu. Diváci opouštějí areál a provoz tam samozřejmě sílí. Podrobnosti za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná je Lenka Roštoková z Global Assistance.
2: Ahoj Leni, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se jede pomalu mezi 190. a 196. kilometrem. Navíc v Brně skončily závody na Masarykově okruhu. Očekávejte hustý provoz v okolí i na dálnici D1. Na dálnici D1 mezi Brnem a Ostravou vás zdrží omezení u hranic na Moravě mezi 307. a 311. kilometrem a na dálnici D1 z Brna do Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 41. a 24. kilometrem. Nehoda komplikuje dopravu na silnici 35 na příjezdu do Mohelnice od Svitav. Zdržíte se v obou směrech. Na silnici 3 z Tábora do Prahy se řidiči zdrží nejdříve mezi Voticemi a Olbramovicemi a pak také v okolí Benešova. A kolony jsou na silnici 13 z Teplic do mostu u Bíliny. Z Global Assistance Lenka.
1: Je toho spousta, ale kdybyste věděli ještě o něčem dalším, dejte nám o tom vědět. Ozvěte se třeba přes mobilní aplikaci. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: 16 hodin, přeju vám krásnou neděli, máme 21. června. Ve Vojetíně 33 stupňů, oblačno a žíznivo, hlásí Míra, díky. V Kralupech nad Vltavou opět 34, ale už se nám blíží bouřka, to hlásí Tomáš. Napište i vy na 605 222 007, jestli už u vás třeba taky začalo bouřit. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, ráno a večer i jasno. Naopak během dne se zatahne, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné, hlavně tedy na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31, tepleji na jihu Moravy, tam až 33 stupňů.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Začalo astronomické léto, skončila MotoGP a začaly dopravní manévry a vyrazíme opět na fotbalové mistrovství. Je 16 hodin, u zpráv zdraví Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V Brně skončila MotoGP a tisíce fanoušků hromadně opouštějí areál. Na silnicích kolem Masarykova okruhu začíná největší nápor. Chodci přitom mají přednost před auty a řidiči musí být obezřetní, a to až do večera. Podle policie dnes na místě parkovalo přes 4600 aut a 1850 motorek. Doprava i celkový průběh akce ale byly letos výrazně klidnější než loni. Strážníci nemuseli během nocí řešit žádné potyčky ani opilé řidiče. Jediným větším problémem tak bylo tropické horko, kvůli kterému záchranáři ošetřili desítky lidí kvůli kolapsům a dehydrataci. Právě dnes začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Máme nejdelší den a nejkratší noc v roce. Odteď se dny budou zkracovat až do 23. září, kdy přijde podzimní rovnodennost. Letní slunovrat odpradávna provázejí magické rituály a zapalování ohňů. Tisíce lidí přivítali východ slunce u památky Stonehenge v Anglii. Na severu Evropy se slaví populární Midsommar. V Česku lidé

0: Historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem.
1: Nacisté v roce 1942 odvlekli z ležáků desítky dětí i dospělých, které později popravili v Pardubicích. Na osadě se mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
2: S impulzem na fotbal.
1: Výkony našich fotbalistů na mistrovství světa jsou zatím za očekáváním. Připustil to generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd. Bývalý záložník se ale zastal kouče Miroslava Koupka, který čelí kritice po remízovém zápase 1-1 s jeho Africkou republikou. Nedvěd věří, že trenér dokáže připravit tým na závěrečný skupinový zápas s Mexikem. Zatím se ale české vystoupení na šampionátu z jeho pohledu pozitivně hodnotit nedá.
3: Protože samozřejmě jsme vedli utkání, kdybychom ho vyhráli, byli jsme kvalifikovaní. Je to pro nás velká škoda, což už si říkáme po druhý, protože dvakrát na tomhle turnaji jsme byli ve vedení a nedokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce. Tož si myslím, že je opravdu velká škoda, ale prostě chyby na světovém šampionátu, ty se neodpouští a tady je ta nejvyšší kvalita.
1: Naši fotbalisté se s domácím Mexikem utkají ve čtvrtek ve 3 hodiny v noci. V případě vítězství postoupí národní tým do vyřazovací fáze turnaje. Zprávy jsou na konci, dál je s vámi Lenka Haluzová.
4: No, jsem zvědavá, jestli se nám to teda povede nebo nepovede. Já jsem tady rozjela takové ochlazovací téma. Pustím vám k tomu za chvíli písničku Kolupujeme kolu od Michala Davida. Spousta z vás píše, že prima je pivo anebo hlavně stín. Napište klidně i vy na 605 222 007. No a co jiného, kromě Michala Davida tady u nás na Impulzu, tak třeba Jeleni spolu s Janou Kiršner budou zpívat hned na úvod hodiny písničku Co bylo dál. Tak ať se vám hezky poslouchá, přeju vám pěknou neděli.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Skladem to taky nemusí být vůbec špatný nápad. Jarda Sklad napíše, za mě je nejlepší převařená voda a je mi skoro jedno, který pivovar mi ji převaří. Tak, to vidíte. Teď krátká dopravní. A ta se týká Brna. Silný provoz totiž sledujeme v Brně na cestách v okolí Masarykova okruhu. Velká cena silničních motocyklů už skončila. Návštěvníci se totiž teď už rozjíždějí do svých domovů.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Studiem Pool, za chvíli kapela Opěta Redaček spolu s Eli a písnička I tak to za to stojí. Ve hře Haltaný Pulzovi jsme rozdávali radost. To výhry nebyla nouze. V úterý byla u telefonu připravená posluchačka Simča, ta si odnesla dvojnásobek a pracovní týden zakončil ve velkém stylu Honza, ten si na výherním kole vytočil trojnásobek a domů si odnesl parádních 30 000 korun.
1: Haltaný Pulzovi.
2: Víte, že jo, ahoj.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, celý den. Honziko, víte, že máte 10 000?
1: No vím.
2: Chcete to zvícenásobit?
1: Zkusíme to.
0: Už se to točí, už se to roztáčí.
2: Já jsem to roztočil, jo. Trojnásobek je tam.
1: No vidíte, to je paráda.
0: Jo.
2: Je tam, ale je to, je to těsně vedle smolíku normálně.
0: Ale je tam trojnásobek.
2: Ale je tam trojnásobek.
0: Ve hře Haltaný Impulzovi pokračujeme už zítra ráno, takže jestli ještě nejste zaregistrovaní, tak můžete na našem webu impuls.cz nebo třeba pomocí prémiové SMSky. Tu píšete ve tvaru Impulzovi, mezera, vaše příjmení, mezera, váš telefon a posíláte na číslo 906 11 09. Poslouchejte Impulzovi od 5 do 9.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Objevte magický svět Energylandie. Světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Byla hodina italštiny na Impulzu, za chvíli zase sem k nám do Čech, čeká nás Impulzovic krabička, tam Stín katedrál, Helena Vondráčková a Václav Neckář.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
0: Fotbalové šílenství je v plném proudu, ale co si dát dobrého k zápasu? Odpověď má samozřejmě připravenou držitel zlaté vařečky a mistr kuchyně Heřman Gazda.
2: Zdravím všechny posluchače nejlepšího rádia u nás. No a zároveň fotbalové fanušky. Já vůbec nechápu, jak se našim playerům nepodařilo porazit jar. Já jsem hnedka po zápasu valil do kuchyně k udřezu a žádný problém to není. Ještě jsem ho rozlil. No ale teraz na vážnější notku. Čekají nás Mexičani, no a nebude to žádná prdel, bo se hraje u nich na stadionu a bude tam kravál, jak by hrál Baník se Spartou v finále. Hoho. Důležitý zápas o naše trenky začíná 25. června ve 3 ráno. Kurňa, to nepůjdeme na druhý den na šichtu. Vůbec by nebyl špatný státní svátek. No a já doufám, že to nebude státní smutek. A co budeme u fandění žvíkat? No žádné složitosti. Když se fandí, na kuchyňu není času. Zrobíme si cibulové placky, kaj si těstičko můžeš připravit dopředu a u zápasu enem opec na panvici. Základ je nakrájená cibula, muka, vymletá paprika, šunka, česnek, krémská hořčica, pivečko a dvě vajca. Všecko smícháš a vypečeš placku. Už teraz se skakni kuknout na sociální síťku Radia Impuls, bo tam můžeš všecko v klidu sledovat a opísat si recepis do zapisnička. Tuž tak fotbalu třikrát hurá. A Češi, do toho! Váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Martin, Katedrál na Impulzu, za chvíli třeba turbo a chtěl jsem mít předtím na silnice. Nehoda komplikuje provoz na silnici 35 u Mohelnice. Víc za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
2: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
3: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
2: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
4: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka tvoří silná trojka. My, vy, agenti, když se nám hlásíte přes naši mobilní aplikaci nebo na linku dopravní centrály a taky profíci z Global Assistance. Pro teď je to Lenka Roštoková, ahoj.
2: Ahoj Leni, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 41. a 24. kilometrem. Podobná situace na příjezdu do Brna z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Navíc v Brně skončily závody MotoGP. Očekávejte hustý provoz v okolí Masarykova okruhu i na dálnici D1. Na některých místech komplikuje dopravu silný déšť, hustě prší na Příbramsku a doprava zpomalila i na D4 na úrovni Dubence. Nehoda komplikuje dopravu na silnici 35 na příjezdu do Mlhelnice od Svitav, zdržíte se v obou směrech. A na silnici 300 Bora do Prahy se řidiči zdrží nejdříve mezi Voticemi a Olbramovicemi a pak v okolí Benešova a u Mirošovic. Z Global Assistance Lenka.

0: Radio Impuls, 17 hodin už za chvíli, s vámi stále Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli. Malý rybník u Jindřichova Hradce, teplota 29 stupňů, voda úžasná, zdraví posluchačky z Jindřichova Hradce, děkuju moc i za krásnou fotku. Napište i vy, jak je právě teď u vás, na 605 222 007. Zítra polojasno až oblačno, ráno a večer jasno, ale během dne se to zatáhne, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Naměříme zítra 26 až 31 a na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede, poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
1: Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Několik parašutistů zaskočili bouřky. Vojtěch nechá upravit síť porodnice a vyrazíme za tenisem. Je 17 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Začínáme aktualitou. Bouřky zkomplikovaly život parašutistům. V Rokycanech se kvůli špatnému počasí vážně zranili 4 lidé při nouzovém přistání. Záchranáři, hasiči a policisté pátrali celkem po 9 parašutistech, všechny už našli. Na místo vzlétly vrtulníky z Plzně i z Prahy a případ se řeší jako hromadné postižení osob. Parašutisté skončili v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů. Událost vyšetřuje Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. V regionu se tou dobou přehnaly bouřky, hasiči v kraji vyjížděli také k popadaným stromům. Policie hledá svědky zříceného stropu v obchodním centru v Teplicích. Konstrukce spadla dopoledne v jedné z prodejen. Obchod je zavřený, událost se vyšetřuje. Severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská ČTK potvrdila, že se pád stropu neobešel bez následků.
10: Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Událost prověřujeme a žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 158.
8: Podle hasičů se v teplickém obchodním centru Olympia zřítila část stropu, ve které byla nainstalovaná světla. Hasiči odstranili visící části a místo zabezpečili. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek, která vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionu dostupná. Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Jan Dudra ale varoval před bezbřehým rušením akutních lůžek.

0: To tvorí 2 miliardy eur, čo je 50 miliard korún. Česko posledne nakúpilo tanky za vyše 20 miliard korún. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Maria Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po třísetové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to čtvrtý kariérní titul a druhý letošní triumf po dubnovém vítězství v Bogotě. Zprávy jsou za námi, dál vysílá Lenka Haluzová.
2: No tak to je ale krásná zpráva na závěr, to se mi líbilo. Já za chvíli zase vedro. Evropa je nejrychleji oteplující se kontinent na světě, budeme o tom povídat za nějakých 10 minut. Teď ale kapela Týma a písnička Držím ti město. Tak ať se vám hezky poslouchá. Pěknou neděli.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. Za chvíli nás Marek Ztracený vezme do léta 95. Vedro je největší klimatické zdravotní riziko v Evropě. Podle analytiků kvůli vysokým teplotám umírá daleko víc lidí než při povodních a dalších živelných pohromách. Evropa je přitom nejrychleji oteplující se kontinent na světě.
1: Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, seniori a chronicky nemocní. Tereza Fenclová-Mašková z klimatické koalice ale upozorňuje, že málo kdo by viděl ve vedrech riziko třeba pro duševně nemocné.
2: Zejména třeba schizofrenie narušuje schopnost termoregulace, to znamená, je potřeba dávat velký pozor na přehrátí. Lidé, kteří trpí dalšími duševními onemocněními, tak zejména ta nemožnost dobře se vyspat, i tropické noci například, které neumožňují dobrý spánek, tak vedou ke zhoršení potíží.
1: Odbornice na klima z Institutu Europeum Katarína Svitková potvrzuje, že evropská města na častější vyšší teploty už nějakou dobu reagují, třeba v rámci stavebních projektů.
3: Aby nám voda neodtékala z toho města, ale aby jsme ji tam udrželi, takže práce s retencí vody a pak zeleň. To znamená městská zeleň, parky, zelené fasády, zelené střechy. Podobně.
1: Ulice s vysazenými stromy má během letního dne až o 15 stupňů nižší teplotu než ta beze stínu a zeleně. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
8: Zuřivý reportér Aleš Růžička
9: je vášnivý.
10: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
8: Je srdečný.
11: Těšíme se na vás. Obec Chomutice, Chomutičky a Obrada. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls přeje hezký den.
8: Je talentovaný.
12: Jo, to je moje první hra na fujaru.
13: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
8: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
14: Radio Impuls.
8: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
15: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i haranti, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
15: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
8: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu.
0: Krátká dopravní problémy nám hlásíte ze Strakonické D4.
16: Dobrý den, kdo jedete po dálnici D4, směr ze Strakonic na Prahu. U obce Dubenec je zaplavena dálnice v obou směrech. Je tam silný provoz, tvoří se tam velké kolony, tak hlavně tam nejezděte a využijte objízdné trasy. A dálnice je zaplavena v důsledku silného deště.

0: Radio Impuls, další muzika připravená, bude to PH a jejich Zpomal. Každý víkend pro vás vysílají milionoví moderátoři, a to večer. Tento víkend je to Igor Tymko ze skupiny No Name, tak poslouchejte Impuls i po 20. hodině.
1: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Radio Impuls, chystám klasiku pro radost a bude tam Mr. Karel, Karel Gott, to musím zvládnout sám. Neděle je ideální čas na to dát si nohy nahoru a dozvědět se všechno, co vás o Impulzu zajímá. No, takže slovo má náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou neděli, přátelé. I dnes se mi tady sešlo několik vašich zajímavých zpráv, tak si je pojďte poslechnout. Píše Jana. V pondělí byl u vás na Impulzu Marek Ztracený. Co to prosím říkal o tom koncertu na Letné? No, Janičko, Marek nám toho ve vysílání prozradil víc, ale že jste to vy, tak tady jsem vybral to nejzajímavější.
3: Mám v plánu, že tam budou trochu jiný písničky, bude to jiná stage, trochu jiná atmosféra, trošku jiný překvapivý momenty. Já bych hlavně chtěl, aby to bylo světový v atmosféře.
2: Ptá se Radek, proč na Impulzu nehrajete víc českých novinek? Radku, hrajeme jich, myslím, docela dost a řeknu vám, najít správný poměr, to je někdy skoro alchymie, ale klidně nám dejte vědět, co vám v playlistu ještě chybí. A na závěr stručná zpráva od Tomáše. Doslova napsal jen, neslyším vás. A jejej, tak to je další případ pro našeho ajťáka. Takhle, pokud teď slyšíte mě, tak už to všechno nejspíš funguje. No a pokud ne, tak vám s tím asi stejně nepomůžu. No, to by tak bylo pro dnešek všechno. Užijte si zbytek neděle a přeji pohodový start do nového týdne. Váš Saša Hemala.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Lenka Roštoková z Global Assistance.
2: Ahoj, Lení, hezké odpoledne. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy provoz výrazně komplikují následky deště. U Příbrami na 41. kilometru je vozovka zaplavená vodou a kolona má 5 kilometrů. Poslední volný sjezd je na exitu 45 Příbram. Zaplavená je i silnice 20 v Písku. Silný déšť zpomaluje dopravu i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy v okolí Poděbrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 41. a 24. kilometrem. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se nárazově zpomaluje mezi 300. a 310. kilometrem kvůli omezení. A na silnici 3 z Tábora do Prahy se řidiči zdrží nejdříve mezi Voticemi a Olbramovicemi, pak v okolí Benešova a také mezi Čerčany a Fenohraby. Z Global Assistance. Lenka.
1: Vy nám potvrzujete zmíněné potíže v Písku. Ahoj, kdo tam je?
3: Zdravím, tady Petr ze Žlučáku, hlásím silnice 20 v Písku. Obou směrně hlavní tah je zaplavený a prosím, jezděte tam velmi opatrně a jestli je možno, odjeďte to přes centrum.
1: Buďte na sebe opatrní, dávejte pozor. Díky, že s námi vysíláte 605 222 007, to je číslo sem k nám, nebo využijte naši mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls. Za chvíli bude 18 hodin, s vámi je Lenka Hlozová a teď jedna rychlá dopravní zpráva. Nehoda zavřela D1 u Mirošovic na 22. kilometru směrem z Brna na Prahu. Kolony se tahnou v úseku od 29. kilometru D1. No a teď už na oblohu. V Trojanovicích máme neskutečné vedro, na teploměru 32 stupňů, sluníčko je nějaké ty mráčky, hlásí Ilona. Hamry u Svojanova, tam je 30 stupňů a jasno, zdravím tam Jardu. Napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Zítra to bude polojasno až oblačno, jasno bude ráno a večer. Naopak během dne se místy může zatáhnout, vyskytnou se přehánky nebo bouřky, a to i silné, hlavně na jihozápadě a na jihovýchodě. No a naměříme 26 až 31 na jihu Moravy až 33 stupňů.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Záchranáři měli na MotoGP dost práce. V Praze se demonstruje za Českou televizi a rozhlas a na Jičínsku bourala auta, zranila se i dvě děti. Se zprávami v 17 hodin je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Záchranáři ošetřili během třídenní MotoGP v Brně 160 lidí. Nejčastěji řešili kolapsy z horka, bolesti a drobná zranění. Teploty na Masarykově okruhu totiž překračovaly tropické třicítky, 10 pacientů museli záchranáři převést do brněnských nemocnic, dalších 30 ošetřili v klimatizovaném stanu. Ředitelka zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Hana Součková potvrdila, že na akci se vystřídalo 60 zdravotníků a vše podle ní zvládli bez problémů. Kvůli horku a vysoké koncentraci lidí měli záchranáři napilno v celém kraji, kdy počet výjezdů v pátek i včera výrazně překročil běžný průměr. Davy lidí dnes odpoledne dorazili na demonstraci spolku Milion chvilek v Praze. Účastníci se sešli u metra Pražského povstání a pochodovali před budovu České televize. Policie kvůli průvodu uzavřela jednu ulici. Akce reaguje na vládní návrh zákona, který ruší koncesionářské poplatky a převádí financování televize a rozhlasu na státní rozpočet. Tím se rozpočty médií sníží o 15%, což si podle nich vynutí propouštění stovek zaměstnanců a omezení výroby pořadů. Pracovníci obou institucí proto na zítřek vyhlásili výstražnou stávku. Podle Milionu chvilek se politici snaží veřejnoprávní média ovládnout. Andrej Babiš opět peskuje centrální banku. Předsedovi vlády vadí, že Česká národní banka zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt na 3,75%. Premiér označil centrální bankéře za partu teoretiků. Na CNN Prima News řekl, že v praxi to bude znamenat třeba zdražení hypoték.
3: Česká národní banka drží tu základní sazbu vysoko. A kdo na tom vydělává? Na tom vydělávají komerční banky, které mají extrémní zisky a my všechno to platíme.
2: Guvernér České národní banky Aleš Michl zdůvodnil navýšení úrokové sazby obavami z rychlejšího růstu cen. Zdůraznil také, že centrální banka je nezávislá instituce, která se nenechá nikým ovlivňovat. U Šárovcovy Lhoty na Jičínsku se srazila auta, nehoda

0: Stezka vede necelých 5 kilometrů přírodou a říčním údolím. Místostarostka Vlasta Kolmanová řekla, že stavba byla celkem komplikovaná.
1: Složité to bylo, protože tam bylo téměř 100 vlastníků. Se do toho museli zapojit všichni radní, takže oslovovali ty vlastníky a někde se nám to nepovedlo, ale jenom ve 2 případech, takže jsme museli dělat změnu ty trasy.
0: Město má už téměř hotovou i navazující část stezky do Brtnice. Dokončení posledního úseku zbrzdila stavba mostu nového silničního obchvatu. Otevřít by se mohl na podzim. To je ze zpráv vše, dál uslyšíte zase Lenku Haluzovou.
2: A nejenom mě, samozřejmě uslyšíte i spoustu muziky, mám pro vás připravené třeba Elány, ale na úvod hodiny to bude kapela Krištof s písničkou Obchodník s deštěm. Ať se vám hezky poslouchá.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Kapela Roxette za chvíli na Impulzu a potom třeba taky Petra Janu s písničkou Už nejsem volná. Předtím na silnice kvůli nehodě je omezený provoz na dálnici D1, ale to nejsou jediné kolony. Všechny dám dohromady a povím vám o nich za 2 minuty.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě motorkáře je omezený provoz na D1 u Mirošovic na 22. kilometru směrem z Brna na Prahu. Dálnice už je průjezdná jedním pruhem, ale kolony se táhnou v úseku od sjezdu na 29. kilometr D1. Další kolony sledujeme mimo jiné na trase z Tábora do Prahy mezi Čtyřkoly a Mirošovicemi a nebo taky na příjezdu do Liberce od Hrádku nad Nisou. Pevné nervy, pokud někde jste se zdrželi, číslo sem k nám 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes naši mobilní aplikaci.

0: podvečer, za chvíli Emma Smetana, Richard Miller a tahle jedna vteřina. I jedna vteřinka, během které se ráno rozhodnete říct to správné heslo, vám může krásně zlepšit den. Budeme je totiž rozdávat stejně tak, jak jsme rozdávali i tenhle týden. V úterý třeba byla u telefonu připravená posluchačka Simča, ta bez zaváhání řekla správné heslo, na výherním kole se vytočila krásných 20 tisíc.
1: Halo, tady Impulzory.
2: To víte, že jo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1. A už to točíme, jo? Jedu si my.
3: Ježiši,
2: já budu taky,
3: chci,
2: že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
1: Super.
2: Jo, super. Je to skvělý.
0: Pracovní týden zakončil ve velkém stylu Honza, ten si vytočil trojnásobek. No a hra Halo tady Impulzovi pokračuje i příští týden, takže jestli ještě nejste zaregistrovaní, utíkejte na náš web impuls.cz, přihlaste se tam a... Přečtěte si taky všechny důležité informace. Já vám držím palce, třeba zítra budeme volat právě vám.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
13: Jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve

0: Radio Impuls, klasika pro radost, už se chystá Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich Bantam. No ale teď je tady náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní.
1: Mě mrzí spíš náš herní projev.
2: Jsme smutný. Jo.
3: Tihle věrní fanoušci české fotbalové reprezentace vážili cestu, aby v Atlantě viděli další katastrofu. Naše reprezentace na mistrovství světa nevyhrála ani nad nejslabším týmem skupiny Jihoafrickou republikou. Další ostuda. Na to se nedá dívat.
4: Ten výkon dneska hodnotím pozitivně.
3: To byl trenér národního týmu Miroslav Koubek, to snad není možné. A to nám podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller fandili i sousedé Jihoafrické republiky v Namíbii.
5: Čekia. Ozvalo se. Vědí o nás tady na severu Namíbie.
3: Ano, teď si náš brilantní fotbal budou pamatovat i tady. Je to zajímavé, ale premiér Andrej Babiš a jeho tým se pustili do reklamy na syntetickou drogu kratom. Pořád o ní mluví.
6: Aby zkrátka nikým nekontrolovaný kratom z černého trhu zmizel.
3: Kratom je přitom na seznamu těch látek, které lze ve speciálních obchodech s licencí normálně prodávat. Jen teď má být podle rozhodnutí Babišovy vlády dražší. A kdo o kratomu nikdy neslyšel, teď už ano. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil přitom v našem vysílání ve středu panu premiérovi vzkázal, že v Česku máme problém spíše s jinou drogou, s chlastem.
7: To jsme si na to zvykli a nějak to necháváme být, každá rodina má nějakou svoji zkušenost.
3: Úterý přineslo u nás něco dosud nevídaného. Dálnici D35 brázdilo na Olomoucku mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem 6 tanků Leopard tam a zpátky.
8: Tank dosáhne rychlosti 60 km v hodině.
3: Unikátní akci sledovala naše zpravodajka Eva Panošová.
8: Každý je ale opatřen gumovými patkami na pásech a díky tomu zatěžuje vozovku méně než naložený kamion.
3: A pro ty, kteří mají rádi víc než cokoliv jiného mír, ještě důležitá informace. Byl to nácvik přesunu tanků pro případ, že by ten mír nevydržel. A ještě výrok týdne Rádia Impuls nakonec. Dnes ministr zahraničí Petr Macinka a jeho potíže si jistě zaslouženou dovolenou.
9: Moje manželka se mnou chce poslední dobou bavit také o naší dovolené a bohužel jí tady tuto radost jsem zatím nedopřál.
3: No, už je možná na čase. Odpočinek občas potřebujeme všichni. Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Chaos, klasika pro radost, zase za hodinu, za chvíli pro vás Aerosmith a nebo taky Slza a Lhůta zároční. 8-kilometrová kolona je potom na dálnici D1, všechny podrobnosti ani ne za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiš, okuru, Aleš.
2: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i pluzový.
4: Vidím to, pozor tleskej.
2: A tak to je píšejte, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jestli se chcete stát dopravním agentem, můžete se ozvat buď přes naši mobilní aplikaci nebo volat linku dopravní centrály 605 222 007. Teď profíci Lenka Roštoková a Global Assistance.
5: Ahoj Leni, hezký večer. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Mirošovice v omezení. Na 22. a 5. kilometru probíhá vyšetřování nehody motorky kolné od 32. kilometru. Ucpaná je i objízdná trasa přes Vestec, Chocirady a Ondřejov. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se nárazově zpomaluje mezi 302. a 310. kilometrem kvůli omezení. Silný provoz je na D10 z Turnova do Prahy mezi 17. a 11. kilometrem. Podobná situace je i na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy mezi 24. a 16. kilometrem. Pomalu to jede i na D4 ze Strakonic do Prahy mezi 39. a 25. kilometrem. Po nehodě je neprůjezdná silnice 38 z Jihlavy do Znojma u Blaného a na silnici 3 z Tábora do Prahy se řidiči zdrží nejdříve mezi Voticemi a Olbramovicemi a pak v okolí Benešova. A dlouhá kolona je mezi Čtyřkoly a Senohraby kvůli nehodě na dálnici D1. Z Global Assistance, Lenka. I could stay awake just to

0: Rádio Impuls, 19 hodin za chvíli, s vámi Lenka Haluzová, hezký nedělní večer. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer jasno. Naopak během dne oblačno, zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude nejtepleji, tam až 33.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Na Rokycansku se zranili parašutisté, středočeští hasiči si mákli kvůli bouřkám a v Česku stoupá počet pohlavních nemocí. Je 18 hodin, se zprávami se hlásí Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Při nouzovém přistání v Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté na 2 tandemových padácích. Záchranné složky původně mluvily o 9 lidech, policie ale upřesnila, že šlo o seskok 18 osob na 9 tandemových padácích. Zatímco 14 lidí přistálo v pořádku, 2 padáky poryv větru kolem 15. hodiny vychýlil z dráhy a parašutisté nekontrolovaně dopadli do areálu rokycanského koupaliště a Husových sadů. 4 zraněné přepravili vrtulníky z Plzně a z Prahy do nemocnice, přičemž událost se řešila jako hromadné postižení osob. Na místo vyjeli i vyšetřovatelé z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Středočeským hasičům dnes odpoledne opět přibylo práce kvůli bouřkám. Mezi 15. a 17. hodinou zaznamenali v kraji 92 událostí, k více než 60 se došlo na Příbramsku. Podle mluvčího hasičského záchranného sboru Středočeského kraje museli hasiči ve 43 případech odklízet spadlé stromy a ve 22 čerpat vodu. Přívaly vody z polí krátce stěžovaly provoz i na 41. kilometru dálnice D4 u Příbramy. Voda ale nakonec samovolně odtekla. Bouře zkomplikovala také železnici, na trati mezi Lochovicemi a Příbramí spadl strom na koleje. České dráhy kvůli tomu očekávají obnovení provozu až po 7:30 večer. Náročný víkend pro hasiče začal už včera odpoledne, kdy likvidovali škody způsobené počasím zejména na Příbramsku a v okolí Říčan. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
10: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
8: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásily soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíce stoupá právě mezi Středočechy. A v Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku. Více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodet ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení, přimočení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy, s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. Obce na Hodonínsku jsou 5 let po tornádu téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v

0: Rožbírka, moje oblíbená. Za chvíli Miley Cyrus, nebo taky holky a už mi nevolají. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
1: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 5-kilometrová kolona se sune na trase z Tábora do Prahy v úseku Čerčany-Mirošovice. Oproti tomu kolona na D1 směrem z Brna na Prahu za exitem 34 se rozjíždí. Číslo jsem k nám, kdyby něco, 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: krásná, něžná písnička od George Michaela, ale za chvíli to tady rozjedeme. Říká nás totiž Plamen od Kateřiny Marie Tiché. Říjen sice daleko, ale na jednu z největších hudebních událostí roku se klidně můžete těšit už teď. Jubilejní 10. český Mejdan s Impulzem vypukne 17. října v pražské O2 aréně a na jednom pódiu se potkají Miraj, Olympic, MIG 21, Lucie Vondráčková a speciální host Richard Krajčo. Vstupenky najdete v sítích Ticketportal a Ticketmaster a jestli chcete být u toho úplně zadarmo, poslouchejte celý příští týden odpolední vysílání Petra a Renaty. Lístky na český Mejdan s Impulzem totiž rozdávají přímo ve vysílání. No a jak je získat, to vám prozradí sami každý všední den od 3 do 6 na Rádio Impuls.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, za chvíli klasika pro radost, už mám připravenou kapelu Olympic a Okno mé lásky.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, kteří bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Jsou to záchranáři, hasiči, řidiči autobusu, kuchařky, školníci nebo taky lidé na linkách důvěry jako právě teď.
2: Hrdina všedního dne je pro dnešek žena. Konkrétně vede pražskou linku důvěry a jmenuje se Jitka Griga Medřická. Linka důvěry tady je pro každého, kdo se dostal pro něj do špatně řešitelné situace a potřebuje to s někým probrat a v té chvíli se nemá na koho obrátit. Takže Jitko, s čím nejvíce se lidé na linku obracejí?
3: Tak ta problematika je opravdu jako velmi pestrá, od pocitu osamělosti přes závislosti, přes problémy ve vztazích až po vysloveně velmi krizové situace, jako jsou oběti trestných činů, jako je sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, nějaké závažné duševní onemocnění a podobně.
2: A teď, po všech těch příbězích, které za celý den ten krizový intervent vyslechne, má na konci směny položit telefon a jít v klidu domů. Takže jak se to dělá?
3: Krizový intervent má nějakou strategii, aby domů chodil takzvaně s čistou hlavou, aby si nenosil práci domů, protože to v tomhle odvětví úplně nelze, takže máme tady nějaké možnosti využití debriefingu, sdílení s kolegy, supervizí, intervizí, plus k tomu pochopitelně každý z nás má i nějaké psychohygienické, řekněme, strategie, jak to dostat z hlavy, jak to pustit ven.
2: Takže ještě jednou, všem pracovníkům na lince důvěry, kterou provozuje Centrum sociálních služeb Praha, ale i všem ostatním po celé České republice, děkujeme za vaši obětavou práci. Aleš Růžička, Radio Impuls.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš zuřivý reportér podívá na hrdiny u záchranné služby. S Impulzovými vstáváme v 5 ráno.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A míříme na silnice. Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Lenka Roštoková z Global Assistance.
2: Ahoj Leni, hezký večer. Možné zdržení vás čeká na dálnici D1 z Brna do Prahy kvůli omezení na mostě přes Šmejkalku na 24. kilometru. Na silnici 3 z Benešova do Prahy zpomalíte mezi Čerčany a Mirošovicemi. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma u Blaného probíhá odklízení nehody, podle potřeby řídí v dopravu policie. A na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště za Bučovicemi se srazila dvě osobní auta. Z Global Assistance Lenka.

0: Rádio Impuls, hezký nedělní večer, za chvíli bude 20 hodin, vrkneme na počasí. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno. Naopak během dne se to zatáhne, bude oblačno i zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, a to i silné, meteorologové varují, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. No a tím se s vámi loučím já, Lenka Haluzová, přeju vám krásný zbytek k neděle, uslyšíme se zase příští víkend.
1: Cože? Kolik je?
2: Gól! Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Na jižní Moravě padaly teplotní rekordy. Během Čech se prohnaly silné bouřky a MotoGP hlásí propad návštěvnosti. Je 20 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na třech meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes padly teplotní rekordy pro 21. červen. Další dvě stanice dosavadní maxima vyrovnaly. Nejtepleji bylo v Lednici na Břeclavsku, kde rtuť teploměru vystoupala na 35,3 stupně Celsia, čímž je překonaný rekord z roku 2007. Nová maxima hlásí také Strážnice s rovnými 35 stupni Celsia. Podle Mojmíra Martana z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu pak stanice v Pohořelicích a Kuchařovicích dorovnaly rekordní hodnoty z roku 2000. Tropické teploty až do 33 stupňů očekávají meteorologové v kraji i zítra, k večeru by navíc měly dorazit bouřky. No a jihočeští hasiči odpoledne vyjížděli k desítkám událostí spojených s bouřkami. Nejvíce na Písecku, Táborsku a Jindřichohradecku. Odstraňovali především stromy popadané v silném větru a odčerpávali vodu. Podle meteorologů bouřky doprovázely přívalové srážky a kroupy. Například v Krsicích na Písecku napršelo zhruba 35 mm vody za pouhou půl hodinu. Počasí zkomplikovalo také železniční dopravu, když spadlý strom kolem 18. hodiny přerušil provoz vlaků na trati mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní. Výstraha před silnými bouřkami platí pro kraj od dnešního odpoledne. Prezident Petr Pavel varuje před podceňováním hrozeb. Společnost by měla podle hlavy státu věnovat větší pozornost příznakům, které dříve vedly k válečným konfliktům. Řekl to dnes na Chrudimsku, kde nacisté před 84 lety vyhladili osadu Ležáky.
4: Žijeme už opravdu hodně dlouho v míru, žijeme v relativním dostatku. Máme tendenci věřit, že takhle prostě to má být a že tak to musí být. A historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem.
3: Nacisté v roce 1942 odvlekli z Ležáků desítky dětí i dospělých, které později popravili v Pardubicích. Na osadě se mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Český závodník Filip Salač potěšil fanoušky třetím místem v kategorii Moto2. Pořadatele brněnské Grand Prix ale zklamala návštěvnost. Během víkendu dorazilo 171 tisíc diváků, což je o 50 tisíc méně než loni. Za propadem stojí netradiční červnový termín před prázdninami a také extrémní vedra nad 30 stupňů. Kvůli horku museli záchranáři na tribunách řešit desítky kolapsů. Šéf okruhu Karel Hubáček přesto fanouškům i záchranným složkám poděkoval. Jen pro srovnání, historický rekord z roku 2015 činí přes 248 tisíc lidí. Karlovarské kino Čas má nového provozovatele. Městu se ho podařilo vybrat těsně před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Čas je totiž jedním z promítacích sálů přehlídky.
5: O kino Čas se postará provozovatel druhého podobného kina ve Varech. Zvítězil ve výběrovém řízení nad zájemcem z Prahy. Zastupitelstvo přesvědčil, že jako místní udrží kino v chodu a odolá konkurenci nového multiplexu. Právě ten byl důvodem, proč letitá provozovatelka před necelým čtvrtrokem odstoupila od smlouvy s městem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

0: Privilegované postavenie zavezuje k ušľachtilému správaniu. Toľko citát Warrena Buffetta a ak dovolíte, tak prenesiem jeho myšlienku aj smerom k novej českej muzike. Na Impulze si ideme hrať Ľudskú Bílu, ktorá je nielen fantastická speváčka, umelkyňa, podnikateľka, ale dosiahla aj to, čo sa v našej umeleckej branži nevidí úplne bežne. A síce dňa 28. septembra 2014 dostala Lucie Bíla medailu za zásluhy prvého stupňa za zásluhy o štát v oblasti umenia. No, hold, komu česť, tomu sláva. Ľudská Bíla alias Nebudu sa držať zpátky. Ladíte novú českú muziku na Impulze.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
1: Ahoj léta, ahoj prázdniny.
0: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když ten patří snílku.
0: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Policie hledá svědky zříceného stropu v obchodním centru v Teplicích. Konstrukce spadla dopoledne v jedné z prodejen. Obchod je zavřený, událost se vyšetřuje. Severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská ČTK potvrdila, že se pád stropu neobešel bez následků.
4: Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Událost prověřujeme a žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 150.
3: Podle hasičů se v teplickém obchodním centru Olympia zřítila část stropu, ve které byla nainstalovaná světla. Hasiči odstranili visící části a místo zabezpečili. Dopis premiéra Andreje Babiše ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi s 8 body není podle šéfredaktora zdravotnického deníku Tomáše Cikrta vytýkací. Jde podle něj o věcný tlak na efektivitu poté, co stát zvýšil platby za pojištěnce o 20 miliard korun. Babiš požaduje například povinné elektronické žádanky nebo ostřejší cenovou politiku u léků, což jsou ale procesy, které podle Cikrta nelze kvůli legislativě a pojišťovnám uspíšit. Cikrt zároveň odmítá spekulace, že by dopis předznamenával Vojtěchovi odvolání a jeho nahrazení Borisem Šťastným. Vojtěch má totiž silnou podporu zdravotnické veřejnosti a situace v rezortu je klidná. Třecí plochy mezi oběma politiky tak spočívají spíše v každodenním řízení. Evropu sužuje vlna extrémních veder způsobená teplou saharskou kupolí, kvůli které teploty na mnoha místech stoupají ke 40 stupňům Celsia a řada zemí, včetně Itálie, Španělska nebo Balkánu, vydala varování. Horka vážně komplikují infrastrukturu. Například Francie kvůli riziku poškození kolejí zrušila dočasně 170 meziměstských vlaků a belgická záchranná centra jsou přetížená stovkami přehřátých zvířat. V Německu pak teploty kolem 38 stupňů vystřídaly silné bouřky. Výstrahy před vedry a tropickými nocemi nově vyhlásila také Velká Británie. Slovenská armáda chystá historicky největší nákup. Tentokrát nejde jen o stíhačky, ale také o tanky, drony a protivzdušnou obranu. Naši sousedé chtějí mít plně obnovený alespoň jeden prapor, což si vyžádá nákup minimálně 45 tanků.
5: Armáda bola dlhé roky na okraji záujmu, no dnes sa karta výrazne obrátila. Slovensko ide investovať stovky miliónov eur do letectva, ťažkej mechanizovanej brigády, systémov protivzdušnej obrany i ručných zbraní. Iba cena za jeden tank sa pohybuje v rozmedzi od 10 do 30 miliónov eur. Pri jednom prápore to tvorí 2 miliardy eur, čo je 50 miliárd korún. Česko posledne nakúpilo tanky za vyše 20 miliárd korún. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Záložník Michal Sadílek před závěrečným zápasem skupiny na mistrovství světa ví, že českou fotbalovou reprezentaci čeká v mexické metropoli peklo. Národní tým má po prohře 1-2 s Koreou a remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou jediný bod. A k postupu do vyřazovací fáze musí domácí Mexiko bezpodmínečně porazit. 27-letý středopolař Slávie to na Facebooku reprezentace označil za největší možnou výzvu. Zatímco Mexičané mají po dvou výhrách jisté prvenství ve skupině a zápas se odehraje v bouřlivé atmosféře na Azteckém stadionu. Češi se na duel připravují na základně u Dallasu. Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty mohou být i silné, zejména v jižní části země. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Zprávy na Impulsu končí, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Radio Impuls. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, zblívají naše těla. Přilítnou brouci s podkovou, svítí lucernou. Moucha prasky zvedá, pojeme chás rybou.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
1: Mohli
4: bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vedro je největší klimatické zdravotní riziko v Evropě. Podle analytiků kvůli vysokým teplotám umírá daleko víc lidí než při povodních a dalších živelných pohromách. Evropa je přitom nejrychleji oteplující se kontinent na světě.
8: Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, seniori a chronicky nemocní. Tereza Fenclová-Mašková z klimatické koalice ale upozorňuje, že málo kdo by viděl ve vedrech riziko třeba pro duševně nemocné.
9: Zejména třeba narušuje schopnost termoregulace, to znamená, je potřeba dávat velký pozor na přehrátí. Lidé, kteří trpí dalšími duševními onemocněními, tak zejména ta nemožnost dobře se vyspat. I tropické noci například, které neumožňují dobrý spánek, tak vedou ke zhoršení potíží.
8: Odbornice na klima z Institutu Europeum Katarína Svitková potvrzuje, že evropská města na častější vyšší teploty už nějakou dobu reagují, třeba v rámci stavebních projektů.
10: Aby nám voda neodtékala z toho města, ale aby jsme ji tam udrželi, takže práce s retencí vody a pak zeleň. To znamená městská zeleň, parky, zelené fasády, zelené střechy a podobně.
8: Ulice s vysazenými stromy má během letního dne až o 15 stupňů nižší teplotu než ta beze stínu a zeleně. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
7: Při nouzovém přistání v Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté na 2 tandemových padácích. Záchranné složky původně mluvily o 9 lidech, policie ale upřesnila, že šlo o seskok 18 osob na 9 tandemových padácích. Zatímco 14 lidí přistálo v pořádku, 2 padáky poryv větru kolem 15. hodiny vychylil z dráhy a parašutisté nekontrolovaně dopadli do areálu rokycanského koupaliště a husových sadů. 4 zraněné přepravili vrtulníky z Plzně a z Prahy do nemocnice, přičemž událost se řešila jako hromadné postižení osob. Na místo vyjeli i vyšetřovatelé z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Jihlavsko má novou cyklostezku. Město Brtnice otevřelo trasu z místní části Komárovice ke zřícenině hradu Rokštejn, o kterou se také stará. Stezka vede necelých 5 kilometrů přírodou a říčním údolím. Místostarostka Vlasta Kolmanová řekla, že stavba byla celkem komplikovaná.
11: Složité to bylo, protože tam bylo téměř 100 vlastníků. Se do toho museli zapojit všichni radní, takže oslovovali ty vlastníky a někde se nám to nepovedlo, ale jenom ve 2 případech, takže jsme museli dělat změnu té trasy.
7: Město má už téměř hotovou i navazující část stezky do Brtnice. Dokončení posledního úseku zbrzdila stavba mostu nového silničního obchvatu. Otevřít by se mohl na podzim. Ve Švýcarsku začalo vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem na základě nedávno podepsaného memoranda. Americký viceprezident J.D. Vance řekl, že Washington chce obrátit list a transformovat vztahy, pokud se Teherán vzdá jaderných ambicí a destabilizace regionu. První 80-minutové kolo rozhovorů s íránským vyjednavačem Mohammadem Bagherem Ghalibafem se zaměřilo na situaci v Libanonu a podle íránské strany se podařilo dokončit návrh výjimek ze sankcí na ropu. Rozhovory nicméně provází napětí. Donald Trump pohrozil Íránu tvrdými údery, pokud nepřestane podporovat Hizballáh. Íránská strana kontrovala, že se práva na obohacování uranu nikdy nevzdá. Na fotbalovém stadionu v pražském Edenu slavnostně začal 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Ta se v hlavním městě koná vůbec poprvé a potrvá do čtvrtka 25. června. Na plochu nastoupilo zhruba 3,5 tisíce sportovců ve věku 12 až 16 let ze 14 krajů. Defilé výprav vedly osobnosti jako Josef Dostál nebo Jan Železný. Olympijský oheň na pódiu zapálil hokejový kapitán Roman Červenka. Mladí sportovci budou soutěžit ve 23 disciplínách na různých místech Prahy, zejména na Holešovickém výstavišti, Julisce nebo v Podolí. U příležitosti zahájení her byla v barvách Prahy nasvícena také Petřínská rozhledna. Zítra čekáme spíše polojasno nebo oblačno, ráno a večer může být i jasno, naopak během dne bude zataženo a vyskytnou se přehánky nebo i bouřky místy silné. Naměříme 26 až 31 stupňů Celsia, na Moravě bude tepleji o 2 stupně, naměříme tam 33. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

prosta, tak jako v našom městě starosta. Hlavy by jsme mali čisté a duše cítili to jisté.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Česko o víkendu zasáhla vlna veder doprovázená silnými bouřkami. Zatímco v sobotu padly teplotní rekordy na 59 stanicích a hasiči kvůli přívalovým dešťům a kroupám absolvovali 705 výjezdů, v neděli se situace mírně uklidnila. I přesto meteorologové naměřili nová maxima na jižní Moravě v čele s lednicí, kde teploměry ukazovaly přes 35 stupňů a varování před dusnem a teplotami nad 31 stupňů platí až do pondělního večera. Nedělní bouřky sice byly slabší, přesto v západních, středních a jižních Čechách lámali stromy a komplikovali dopravu. Středočeští hasiči zaznamenali odpoledne dalších 92 událostí, z nichž většina připadla na zasažené Příbramsko. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
2: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásili soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíc stoupá právě mezi Středočechy. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek. Ta vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Odborníci zase varují před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. V Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku, více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení při močení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
3: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty se objeví většinou na jihu země a mohou být místy i velmi silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
6: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun na rok 2028. Podle přepočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do poloviny století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibů má vláda ještě přes 3 roky. Obce na Hodonínsku jsou 5 let po tornádu téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově čtvrti Bažantnice. Starosta další obce Lužic Tomáš Klásek říká, že se zaměřují na obnovu zeleně.
9: Stromy tam to bude chvilku trvat, takže teď jsou zasazené, mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže tam se bude chvilku čekat.
8: Pro obce se tornádo stalo i příležitostí. Radnice obnovily spoustu chodníků a místních cest. Tornádo se Hodonínskem prohnalo téměř před 5 lety. Živel zabil 6 lidí a poničil 1200 domů, ze kterých se 200 muselo strhnout. Před sídlo České televize na pražských Kavčích horách dorazili davy lidí na demonstraci spolku Milion chvilek vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. To by oběma institucím snížilo rozpočty o 15%, vedlo k propuštění stovek zaměstnanců a k omezení výroby. Podle zakladatele spolku Mikuláše Mináře se politici snaží média ovládnout po vzoru Maďarska a Slovenska. Zaměstnanci obou médií už na dnešek vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Karlovarské kino Čas má nového provozovatele. Městu se ho podařilo vybrat těsně před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Čas je totiž jedním z promítacích sálů přehlídky.
10: O kino Čas se postará provozovatel druhého podobného kina ve Varech. Zvítězil ve výběrovém řízení nad zájemcem z Prahy. Zastupitelstvo přesvědčil, že jako místní udrží kino v chodu a odolá konkurenci nového multiplexu. Právě ten byl důvodem, proč letitá provozovatelka před necelým 1/4 roku odstoupila od smlouvy s městem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po 3-setové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to 4. kariérní titul a 2. letošní triumf po dubnovém vítězství v Bogotě. Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky a ty mohou být místy i velmi silné, zejména na jihu země. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude o něco teplej, naměříme tam až 33. Zprávy na Impulzu končí, loučí se Honza Varga.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boha i v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neudělal.

zase pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, koň

0: zesunul. První třídu do Ostravy, Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.

Stvrzuje žegrovce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Česko o víkendu zasáhla vlna veder doprovázená silnými bouřkami. Zatímco v sobotu padly teplotní rekordy na 59 stanicích a hasiči kvůli přívalovým dešťům a kroupám absolvovali 705 výjezdů, v neděli se situace mírně uklidnila. I přesto meteorologové naměřili nová maxima na jižní Moravě v čele s lednicí, kde teploměry ukazovaly přes 35 stupňů a varování před dusnem a teplotami nad 31 stupňů platí až do pondělního večera. Nedělní bouřky sice byly slabší, přesto v západních, středních a jižních Čechách lámaly stromy a komplikovaly dopravu. Středočeští hasiči zaznamenali odpoledne dalších 92 událostí, z nichž většina připadla na zasažené Příbramsko. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
2: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásili soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíc stoupá právě mezi Středočechy. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek. Ta vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Odborníci zase varují před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. V Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku, více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení při močení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
3: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty se objeví většinou na jihu země a mohou být místy i velmi silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

co by ti šla k tělu, jednoduchou prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun na rok 2028. Podle přepočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do poloviny století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibů má vláda ještě přes 3 roky. Obce na Hodonínsku jsou 5 let po tornádu téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově čtvrti Bažantnice. Starosta další obce Lužic Tomáš Klásek říká, že se zaměřují na obnovu zeleně.
8: Stromy tam to bude chvilku trvat, takže teď jsou zasazené, mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže tam se bude chvilku čekat.
7: Pro obce se tornádo stalo i příležitostí. Radnice obnovily spoustu chodníků a místních cest. Tornádo se Hodonínskem prohnalo téměř před 5 lety. Živel zabil 6 lidí a poničil 1200 domů, ze kterých se 200 muselo strhnout. Před sídlo České televize na pražských Kavčích horách dorazili davy lidí na demonstraci spolku Milion chvilek vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. To by oběma institucím snížilo rozpočty o 15%, vedlo k propuštění 100 zaměstnanců a k omezení výroby. Podle zakladatele spolku Mikuláše Mináře se politici snaží média ovládnout po vzoru Maďarska a Slovenska. Zaměstnanci obou médií už na dnešek vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Karlovarské kino Čas má nového provozovatele. Městu se ho podařilo vybrat těsně před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Čas je totiž jedním z promítacích sálů přehlídky.
9: O kino Čas se postará provozovatel 2. podobného kina ve Varech. Zvítězil ve výběrovém řízení nad zájemcem z Prahy. Zastupitelstvo přesvědčil, že jako místní udrží kino v chodu a odolá konkurenci nového multiplexu. Právě ten byl důvodem, proč letitá provozovatelka před necelým 1/4 roku odstoupila od smlouvy s městem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
7: Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po 3-setové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to 4. kariérní titul a 2. letošní triumf po